Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih, neříkaj.

0: taky do školy s pořádnou výhrou.
1: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
0: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
2: Tisku levně CZ.
3: Náplně hned.

0: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
2: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
3: tisku levně.cz.
4: Náplně hned.

0: máme všechno od konceptu.
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česko si dnes připomíná 58 let od začátku okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Invaze v čele se sovětskou armádou začala v noci na 21. srpna 1968. Už během prvního dne zemřeli desítky obyvatel Československa. Pietní akce se dnes uskuteční v Praze, Brně, Olomouci a dalších městech. Německo zasáhly silné bouřky a dvě potvrzená tornáda. V Hesensku poničilo tornádo zhruba 60 domů, další řádilo v Braniborsku. Bouře si vyžádali také dva lidské životy. Silný vítr na řadě míst poškodil domy, vyvracel stromy a způsobil další škody. České kluby mají za sebou úvodní zápasy závěrečného předkola evropských pohárů. Plzeň prohrála v evropské lize na hřišti Červené zvezdy vysoko 0-3. Hradec Králové naopak senzačně zachránil dvěma góly v závěru remízu 2-2 s Panathinaikosem. Jablonec potom podlehl Glasgow Rangers těsně 0-1. Všechny tři odvety se hrají příští týden. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Technické služby města Mostu postavily skleník, kde pěstují zeleninu ve věžích. Půdu nepotřebuje, ke kořenům se dostávají živiny a vzduch. Zelenina teď míří do místních restaurací, časem by se mohla dostat i do školních jídelen. Skleník využívá vlastní solární elektrárnu i speciální úpravnu vody. Půdu rostlinu nepotřebují, jednou za 20 minut se na kořeny, ke kterým má přístup vzduch, z nádrže spustí voda obsahující živiny. Takto pěstovaná zelenina prý roste přibližně o 50% rychleji. Na severu Čech bude dnes místy až polojasno, postupně se ale zatáhne a teploty 24 až 27 stupňů Celsia.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Je pátek. Konečně, dobré ránko, 2 minuty po 6, s vámi my tři, čau Jasmin.
2: Krásný pátek.
1: Nazdar, Dave.
3: Ahoj, krásné páteční ráno.
2: Čau, Michale.
1: Ahoj, tady Michal. Tak vám přejeme krásné ráno, doufáme, že máte taky takovou radost, že už je páteček, pokud se vás týká teda volný víkend. No a muziku nachystanou máme Miley Cyrus, tím to celé odstartujeme. Hezké ráno. Hit Radio North Music.

0: 8 minut po 6 si dáváte páteční Hydrádio. Krásné ránko, šampioni. Nám třem se včera povedla naprosto unikátní věc, která se stala vlastně úplně poprvé za tu dobu, co tady ráno vysíláme, a to, že jsme se potkali na jedné akci.
1: Já jsem vás nepotkala teda,
0: no,
1: ale...
0: My jsme tě viděli, proč se o tom bavím, jo? Včera byl totiž, byla akce City Picnic, akce Hitrádia, a my jsme tam byli s Davidem jako hosté se podívat, dali jsme si něco dobrýho, nějaký gyros, no ale hlavně jsme se přišli podívat na tebe a poslechnout si tě, protože, dámy a pánové, Jasmin si včera střihla duet s Mirajem, a to song vzpomeneš si.
1: No.
0: Jaký to bylo?
1: Jaký to bylo?
2: Dneska už si na to ani nespomene.
1: Ne, hele, byl to dost punk, což mě jakožto starý šprcce nedělá moc dobře. On mi včera v 6 ráno napsal teda, že nezaspíváme si to spolu, a já jakože, no, dobře. No a on napsal zároveň, nebudu na Instagramu, takže pak doladíme, když tak na místě. Jenže na to místo přijel pozdě, takže nebyla ani zvukovka. My si zkusili asi tak čtvrtinu songu v backstage. A ještě předtím za mnou přišel nějaký klučina od něj a říká, jo a hele, ať nejseš překvapená, on to Miraj hraje naživo úplně jinak a v jiný tónině. A říkám, jo, no tak mu řekni, že to bude hrát normálně, protože já bych vůbec jako nevěděla, ale zvládli jsme to a byl to hezký pocit tam vlastně stát takhle s klukama.
0: My jsme tě s Davidem podporovali. Musím
2: se nalechnout. To byla to těžká role nahradit Evu Farnou, no.
1: To je jasný, no.
0: No, my jsme si tomu dali něco dobrýho k jídlu teda, jo, takhle jsme tě podporovali, dali jsme si tam nějaký nealko, ale hlavně, co se taky stalo, ono se tam stalo víc věcí, my odcházíme s Davidem a najednou jsem potkal člověka, co vysílá ranní show na jiném rádiu 6 až 9.
2: Konkurenčním
0: rádiu. Tak jsme se začali bavit o práci, o rádiu, hrozně milý člověk, a říkám mu, hele, já bych si vás někdy poslechal, a nemůžu, já jsem zrovna v tu dobu v práci, jako jo. Takže vlastně včera se stalo tak jako víc hezkých věcí, jo, takže mě hlavně bavilo, že jsme teda byli konečně tři na jednom místě, no. A stejně jsem to za Davida musel zaplatit, no. Pojďme na muziku. Divoký byl pocit, 6 hodin, 11 minut, Hitrádio, hezké ráno.
3: Jeden veselý, druhý je smutný, šeptá modli se, legni na kolena, naposled něco si přeji.

0: Takhle parádně vám hraje páteční Hit Radio, 6 hodin, 16 minut. David Guetta, Terry Swims, Stones and I. To je jako my tři tady, Michale, Smin, David, hezké ráno.
1: Važme si toho, co máme, to si pojďme říct, protože dneska je to přesně 58 let, co se Češi propudili do okupovaného Československa. Jo? Kluci z Moskvy si tehdy řekli, že pražský jaro se jim trošičku vymyká z rukou, že by bylo potřeba přitáhnout šrouby, a tak v noci z 20. na 21. srpna 68 přijeli tanky. A myslím si, že jsou věci, na kterých by se nemělo zapomínat, a jsou věci, o kterých by se mělo mluvit, a tohle je teda rozhodně jedna z nich. A pokud někdo třeba neví a chtěl by si dát trošku instruktážní materiál, tak můžeme doporučit třeba Pelíšky, Rebely, jo.
0: To je fakt, nicméně většina z nás tuhle dobu nezažila, ale mně přijde, možná to máte podobně z těch rodinných vyprávění, že mám pocit, že babička tenkrát jako osobně zastavila tank zamařovačkama s cukrukama, jo. Jo? Jako takhle, my to nechceme samozřejmě zlehčovat, ale jako vyprávějí se o tom různý věci, nezažili jsme to, ale mně to přijde taky, že to je tak vlastně taková paralela, skvělá paralela na nezvanou návštěvu. Když prostě ti přijde domů někdo, koho opravdu nečekáš, jo, tak to jsme asi zažili každý z nás. No nicméně, co bude okupovat éter za malou chvíli?
2: Rozdíl je, že ta návštěva obvykle nezůstane 20 let, že jo?
0: To je ten detail. Welshly Arms, Sanctuary, taky Ray Dalton na Hit Radio. Hezké ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radio na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
5: A?
4: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
5: nepřežijí.
4: Naštěstí Baumax má řešení.
5: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
7: Rodina Nova jede za vámi do Teplic.
8: Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
7: S Lucí Borhiovou
8: a Rejem Korantengem.
7: Těšíme se na vás. Den s Novou naživo.
8: Už tuto sobotu v Zámecké zahradě.
9: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
10: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
11: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
10: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
12: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
13: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
14: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
18: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
19: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
18: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Ještě pár dní
20: a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
21: Mami, já mám řidičák!
22: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
23: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
24: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dávejte si dnes ráno velký pozor na dálnici D10. Následky po požáru osobního vozidla se likvidují na kilometru 26 ve směru na Turnov. S opatrností tam projedete.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Nord Music.

0: Bude půl sedmé, posloucháte Hit Radio. Dobré ráno, Ray Dalton a David si ho ranním updatem.
1: Ranní update.
2: Belgický prodejce aut se nečekaně stal princem, jako svého syna ho totiž uznal princ Laurent, mladší bratr belgického krále. Královský titul může používat, následníkem trůnu se ale nestane. Donald Trump chce výrazně zvýšit počet amerických letů do vesmíru. Do roku 2030 má USA zvládnout až 1000 startů ročně, téměř 6x víc než dnes. Plán počítá také s návratem astronautů na měsíc do roku 2028. Čína začíná do ulic nasazovat robotické policisty. Na křižovatkách dokážou řídit dopravu, odhalit jízdu bez přilby nebo chodce na červenou a upozornit je na přestupek. Zatýkat ani rozdávat pokuty, ale zatím nemohou.
0: A to je vlastně docela dobrý, to přijde. Vlastně.
2: To já teda nevím.
0: Vlastně.
2: No. Vždycky přijde, že když mě zastaví policajt,
0: no,
2: tak se snažím s ním nějak navázat kontakt a nějakým způsobem jako se mu dostat do přízně.
0: Jako fyzické, jo?
2: Ne, verbálně.
0: No ale zase, já proč říkám, proč se mi to líbí, vytáhneš baterky a jsi bez pokuty, ne? Takže pane řidiči, držení mobilu za jízdy, to máte za čau, jedu, nazdar! Melanie C, I turn to you, na Hit Radio 6.31, pojďme na to, hezké páteční ráno.

0: Tohle jsou hity a Benson Boone. A tohle je vaše Hit Radio 6.38, dobré ránko. Pokud jste si mysleli, že letošní léto už nás ničím nepřekvapí, tak v Německu, prosím pěkně, právě řádí gigantický klíšťata, který jsou pětkrát větší než ty naše. A jsou to klíšťata rodu Hyaloma, tady čtu, a jsou opravdu obrovský.
1: Tak kdybychom na tom chtěli najít něco pozitivního, takže se líp hledají.
0: No, líp hledají nás, protože oni doslova běhají, utíkají za náma, aby na nás mohli naskočit a mohli se na nás povozit a trochu si cucnout.
1: Tak ty o nich mluvíš, jak kdyby měli velikost nějaký čivavy, menší.
0: No, skoro jo, proto se ptám, jestli se to dá ochočit takový klíště.
2: Kombinačka má to vykroutíš pak.
0: No to asi, no takhle, to ti asi nic jiného nezbyde. No. Normálně, já si myslím, oni jak teda utíkají za svou kořistí, jako za člověkem, tak možná jim hodit tenisák by nebyl úplně špatný nápad, aby spíš běželi pro něj. Ale když jsme u těch klíšťátek, jo, tak na jakém nejbizarnějším místě jste kdy klíště měli? Jasmin, začni, máš přednost, žena.
2: Já neměla bizarní místo, ale měla jsem klíště, kterého jsem si nevšimla za uchem a měla jsem z něj borelioz, takže to bylo jako nepříjemné.
0: No prčic. A co ty měl klíště na nějakém netradičním místě?
1: Jo.
0: A kde?
1: Přesně tam.
0: Fakt?
2: A jakoby? Taky mě napadly dvě, tak jaký místa, jaký to je?
0: No tak je to jako v jedné oblasti.
1: Je to v jedné chůlostivější oblasti.
0: A teďka, a mě by vlastně zajímalo, jestli jsi to měl úplně na stejném místě jako já. A to znamená, jak to říct slušně takhle po ránu.
1: U mě to na první pohled nebylo vidět, bylo potřeba odhalit jistou část. A tam dole to bylo.
0: A tak počkej, tak to byly ty německý klíšťata, ty holky.
1: Říkal, Herko, nějak vyrost přes noc, ty.
0: Hele, kdo neměl klíště na petliku, není chlap. Katy Perry, Firework, za chvíli taky Činasky, no a samozřejmě i aktuální doprava, mi nevím dávat klíšťata, hezké ráno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
5: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
6: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinza na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
7: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadu totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
11: Attention!
12: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
11: Yes!
12: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
11: La Tropical!
12: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
14: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 22. srpna v areálu Benedikt v Mostě. Těšíme se na vás.
15: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
16: Pak přijeďte do AutoESA.
15: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
16: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
15: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
16: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
17: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
18: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Kamion s defektem brzdí ranní dopravu na Litoměřicku v Roudnici nad Labem. Dávejte si pozor v ulici na Krásných horách u křižovatky s Krátkou. Blokuje tam jeden jízdní pruh.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: takhle vám hraje páteční Hit Radio 651 s vámi Michal, Jasmin a Daniel. Představte si, že jdete pár dní před svatbou do zlatnictví pro snubáky, otevřete krabičku a zjistíte, že si vaše nevěsta bere úplně někoho jinýho, no. Tak tohle se stalo tady našemu Davidovi, kterýmu na oba snubáky, na oba, vyrili místo David Daniel.
1: Já to potřebuji slyšet od Davida, jak to bylo přesně?
2: No tak shodou okolností cestou na ten City Picnic, na který jsme včera všichni byli, na koncert, na festival, jsem se zastavil právě ke zlatnici. A my jsme tam na poslední chvíli měnili, že mě vypadat nějak, a pak jsme ještě na poslední chvíli upravovali, no. Tak ona říká, no tak se podívejte, chtěl jste ho trošku matnější, je to takhle v pořádku, je, chtěl jste upravit tvar, je to takhle v pořádku, je, a já říkám, to je nějaký for, nebo ono, co se děje, je tam je napsáno Daniel, a ta zlatnice říká, to si teď vy děláte srandu, a říkám, ne, a ona říká,
0: vy si děláte srandu,
2: ona říká, ježiš, to je osel, na toho svýho kolegu, co tam vyrejval, jo,
0: no,
2: a říká,
0: ona neřekla osel, můžeš říct, co řekla,
2: nemůžu,
0: říká, ježiš, to je kreten,
2: a ještě říká, kdyby se ještě ten vůl nemenoval taky David. Takže ona tam vydala prostě, on tam nechal vyrýt Daniel, takže samozřejmě prstínek jsme odevzali a ještě jednou ho musíme nechat před příštím víkendem upravit.
1: Pane bože.
0: Nebylo jednodušší třeba dojít na matriku, nebo já nevím, kde se to dělá, že by se nechal přejmenovat, Daniel Još, ale tady je vidět, jak se tomu říká, Rich, ten, co to tam vyrývá.
2: Ano.
0: Asi na co myslel? Myslím si, že asi bude randíčko s nějakým Danielem.
2: Prostě měl jediný úkol, napsat tam dvě jména.
0: You had one job.
2: You had one job a jedno popleteš prostě.
0: Takže takhle, opraví to, ale zase si říkám, abych se možná trošku bál, protože když to tam je vyrytý, tak oni to budou muset jako zabrousit.
2: Ne, on to prej jenom škrtne.
0: No. Ale všechno dobře dopadlo. Alex Warren, Before You Leave Me na Hit Radio, taky Sigala a pak zprávy v 7. Darling.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat môžeš kdekoli. Přes Rádia CZ.
1: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
2: Na Stínadla přijíždí zbrojovka.
3: FK Teplice versus FC Zbrojovka Brno.
2: V neděli 23. srpna od 17 hodin v Teplické aréně na Stínadlech. Před utkáním začíná v 15 hodin velká fanzona pro děti i dospělé. Na fotbal do Teplic vás zve mediální partner klubu Hit Radio Nord Music.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
9: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Silné bouřky připravily na jihu Moravy o elektřinu zhruba 4500 odběrných míst. Nejvíce zasáhly Břeclavsko a Hodonínsko. Výpadky způsobovaly především popadané stromy a větve v elektrickém vedení. Večer zůstalo bez proudu ještě asi 14 domácností. V Českých Budějovicích dnes pokračuje druhým dnem veletrh země živitelka. Agrární komora na něm zveřejní výsledky letošní sklizně. Podle dřívějšího odhadu bude úroda obilovin meziročně téměř o 17% nižší a řepky dokonce o pětinu. Zemědělce letos výrazně zasáhlo sucho způsobené nedostatkem srážek a letními vedry. Pražské nemocnice stále potřebují nové dárce krve. Lidé sice podle nich na nedávné výzvy zareagovali, zásoby ale na některých místech zůstávají nízké. Část dárců navíc dočasně nemůže krev darovat, například po cestování nebo při zátí klíštěte. Krev přitom potřebuje zhruba každý desátý hospitalizovaný pacient.
10: Davide, ty zprávy doma je skrotil. Jako. Mluvil jsi někdy zprávy do krotitelů duchu?
9: Ne, a teď už pojďme k nám do regionu.
11: Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem má nedostatek krve a tak prosí všechny nula negativní dárce, kteří jsou minimálně 3 měsíce od posledního odběru plné krve a jsou zdravotně v pořádku, aby se přihlásili k odběru na transfuzním oddělení v Ústecké nemocnici, ale i v Děčíně nebo v Teplicích. Hledají se ale i ostatní obyvatelé Ústecka ve věku 18 až 60 let s krevní skupinou nula negativní, kteří doposud krev nedarovali. Na Ústecku bude dnes místy až polojasno, během dne bude oblačnosti přibývat a odpoledne většinou bude pršet, teploty 24 až 27 stupňů Celsia.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ. Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
10: No je páteček, přejeme krásné ráno.
12: Krásný ráno všem. Snídaně šampionů.
9: Do teď to nechápu, tak pojď si jmen.
10: No tak já už to chci udělat dlouho a říkal jsem si, tak v pátek se to hodí a mě tam bavilo, jak tam přišlo to jak tě to jako rozesmálo, no. Já ti chci udělat hezký ráno, Davide.
9: Dík, povedl jsem.
10: One Republic, Billy Gillies, další songy pro vás, hezké ráno.
0: Hit Radio na

0: na domácí Wi-Fi a nebo zabavení nabíječky. Že ty děti na to reagují buď naprostou rezignací, nebo se z nich během vlastně chvilky stanou experti na kyberbezpečnost a prolomí ten svůj vlastní router. Tak co bylo za vás taková ta... ten nejhorší trest za něco v dětství?
1: No ona s tou Wi-Fi, tam je trošku ještě problém, že pokud svýmu dítěti platíš třeba datový připojení, tak jak vyřešit tohle? Možná to nějakde udělat, ještě jsem to jako nepotřeboval řešit, ale prostě... nejúčinnější trest, chápu, no, odpojit od internetu. Ale co bylo teda za nás? Tak za nás úplně moc internety nebyly, nebylo to rozšířený, tak co bylo tím největším trestem pro nás? Co bylo největším trestem pro tebe, Jasmin?
0: Já jsem byla, jako upřímně,
1: hodný dítě.
0: Strašně hodný dítě, podle mě. Jako, asi jo. Takže těch trestů moc nebylo, ale asi to byl nějaký jako zákaz jít ven, no.
1: Asi zákaz ven, to bylo to nejvíc, jako zákaz jít se kamarádama. Tak nás by zajímalo, za co jste dostali třeba vy ten největší zarach, nebo největšího zaracha vašeho dětství a případně, jestli jste ho třeba nějak obešli, jestli jste třeba utekli z domu nebo něco takového.
0: A to dělal brácha, ten měl nějakýho zaracha a normálně se vyplížil z balkonu, sešplhal to nějak dolů, šel na nějakou pártošku. Ten se toho nebál vůbec.
1: Jasně, no ale vlastně, když o tom přemýšlím, tak jako dřív se trestalo třeba, hele, běž svýho do pokoje a přemýšlí o tom, co si udělal. A dneska vlastně, když řekneš jako Jakovi jde do svého pokoje,
2: bomba!
1: Tak je nejšťastnější na světě, ale nemusím uklízet prostě, ale hlavně mi prosím vás nechce zapnutou tu Wi-Fi, jo.
0: 777-937-777, to je číslo k nám a dejte nám vědět.
1: Teď DNA na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: Bude čtvrt na osm, tohle je páteční Hit Radio snídaně šampionů. Dobré ráno. Co je ten největší trest pro současné děti? Bavili jsme se o tom, že to je vypnutí Wi-Fi nebo prostě nepřístup k internetu. No a tak jsme tak vzpomínali, jaké zarachy jsme dostávali my, když jsme byli mladší. David tady zrovna nebyl. Davide, co byl ten největší zaracha pro tebe?
1: Tak asi, že jsem nemohl na počítač.
0: Fakt? Jste měl počítač v té době už? Dobrý, no.
1: Tak když by bylo tak... Tak možná, že jsem nemohl ven, no.
0: No, co píše tady třeba Michal, jo? Ahoj, dříve pro nás byl největší trest, že nepůjdeme ven, dnes je děti asi největší trest, že se půjde ven. Tak, dobrý, rozumíme si.
2: Péťa píše, ahoj, ano, nejhorší trest byl zákaz jít ven. Seděla jsem u okna a koukala, jak si všichni ostatní hrajou před barákem. To byl teda psychický teror.
0: No, teďka, když si koukneš z okna a koukáš se ven, tak pro mě je psychický teror, že venku nevidíš žádný děti, že by se tam někdo hrál, jo. Ty hřiště opuštěný. Taky píše Pavel, nejhorší nebyl zákaz ven. Nejhorší bylo, když táta řekl, tak když máš tolik energie na blbosti, pojď mi pomoct na zahradu.
2: Jo.
0: To je fakt.
2: Pavel, čus, to mám doma jednoduché. Změnit heslo a přes svůj mobil zakážu všechny aplikace na hraní a sledování videa na mobilu svého dítěte a data jsou v tu chvíli k ničemu a jak poslouchají, když tohle oznámím doma. To je reakce na to, jak Michal říkal, že vlastně sice jo, Wi-Fi vypneš, ale když mají data, tak...
0: Jasně. Taky píše Franta, ahoj, mamka mě prokoukla a už tehdy věděla, že ven chodit netoužím. Brala mi napájecí kabel od počítače. No, sehnal jsem si tajně jiný a tajně hrál veselé dál a to mi připomnělo, takhle to měl kamarád, přesně taky. Máma zabavovala kabel, ten černý, prostě tlustý od počítače a on měl záložní.
2: Ještě vezmeme třeba Jerryho Bré ráno, tak já dostal zaracha jít ven po tom, co jsem lezl domů oknem a pošlapal doma čerstvě udělanou podlahu z betonu a samozřejmě, že jsem tam udělal stopy. Jinak ještě k tomu robotovi z Číny. Jo, tak to už je zase k jinému tématu.
0: To je jiný vstup.
2: Ale jiný hrníček.
0: Děkujeme, Jerry. Jiný hrníček. Taky tady máme hlasovku od Matěje.
3: Čau, Matěj Skocin, osobně ještě spadám do té kategorie lidí, kteří dostávali zácha typu... No, a za trest budeš doma a nikam nejdeš. Doufám, že ti to je jasný. A celý týden. A nebo 14 dní třeba. A teďka u svých mladších sourozenců, mám hodně mladý sourozence, tak pozorovávám taky právě, a bylo to úplně první, na co jsem si vzpomněl, když to téma se rozkrojilo, že ne, budeš ještě venku, nejdeš ještě domů, budeme ještě venku.
2: Je hezky, přesně.
0: Jo, venku budeš.
2: Tak já mám desetiletou ségru vlastně. Aha. A myslím si, že ještě... Jo, neměla nikdy zaracha. A vlastně nevím, od kolika se ten zarach tak dává. Možná by to bylo krutý mít v 10 letech zaracha.
0: No to
2: zaracha.
0: Asi. Nevím. No nicméně, pokud někdo z vás náhodou někdy zaracha dostane, ať už vám třeba vypnou data, nebo vám seberou kabel od počítače, tak rádio, hele, to funguje i bez toho. Právě vidím nás tak. Hezký ráno.

0: Tereza Mašková, Marek Lambora, Hit Radio 720. Za malou chvíli další parádní muzika, třeba Sia, Chandelier. Taky se můžete těšit na rychlou pětku, soutěžíme s Kozlem. No a myslíme i na vás, kdo nás sladí za volantem, ať jdete kamkoliv. Přejeme šťastnou cestu, no a řekneme, kde to v pátek ráno stojí.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
3: Dostihy jsou zpět. V sobotu 22. srpna se na Hippodromu Most otevře druhá část letošní dostihové sezóny tradiční svatováclavskou cenou. Užijte si odpoledne plné napínavých soubojů, skvělé atmosféry a zábavy pro celou rodinu. Otevíráme ve 12 hodin. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program, atrakce pro děti, výborné občerstvení i špičkové dostihy. 22. srpna na Hippodromu Most. Těšíme se na vás.
4: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Společnost Severočeská armaturka, tradiční výrobce průmyslových armatur, přijme do svých řad muže i ženy na pozice vyučený kovoobráběč, montážní dělník, skladník nebo asistent vedoucího výroby. Nabízíme jednosměnný provoz, 13. plat, ale i příspěvek na dovolenou. Více na www.sca.cz. Opakuji www.sca.cz.
7: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
9: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
8: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
10: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. O nehodě jste nám dnes ráno dali vědět na Lounsku. Velký pozor si v těchto chvílích dávejte na výjezdu z Žadce směrem na Trnovany. Osobní auto tam srazilo srnku.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Nord Music.

0: jsou, přátelé. I'll be there for you. 7.32. Tohle je páteční Hit Radio. My vám stále přejeme hezké ráno a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Při nočním probuzení může s návratem ke spánku pomoct jednoduchý trik. Takzvané falešné mrkání spočívá v pomalém otevírání a zavírání očí. Má sklidnit myšlenky a napodobit stav těsně před usnutím. Michael Jackson letos znovu ovládl internet. Téměř 17 let po smrti je podle zveřejněných dat nejvyhledávanějším hudebním umělcem na Google. Obrovský zájem o krále popu znovu nastartoval především úspěšný životopisní film Michael. Plačící emoji se stalo nejpoužívanějším emotikonem na světě. Podle dat Google ovládlo rok 2025 a dávno už nevyjadřuje jen smutek. Lidé ho dnes běžně používají i u něčeho vtipného, trapného nebo dojemného.
3: Opravdu pozor, není brečící smajlík jako brečící smajlík, ten, o kterém je řeč, tak tomu ty slzy tečou fakt jako vodopádem a ten je opravdu braný, jakože brečíte smíchy.
0: Fakt?
3: No tak a stejně.
0: To jsem starý už asi.
3: Jak je takovej ten vysmátej smajlík, jo?
0: No. Jasně.
3: Tak ten už je prej trapnej a když se jako hodně smějete, tak máte posílat taky toho vysmátýho, ale toho nakřivo. Víte, kterýho myslím? Jak má tu hlavičku trošku do strany.
4: A nebože, tam no. By člověk studoval vysokou školu jenom na taky boží ten moči.
0: Ještě, že tady máme tyho Gen Z, jako, já nevím, já jsem úplně mimo, jsi úplně dinosaurus. Takže tak, počkej, takže co mám teda poslat, chci někomu napsat? Jaký jsou ty pravidla teda? A můžu napsat něco normálně bez smajlíku, anebo to je taky zakázaný?
3: To bude blbý, Míšo.
4: Už je zas moc vážný.
0: Jasmine, já ti za to posílám palec. Jo? Tak pojďme soutěžit. Je tady rychlá pětka. Celý tento týden hrajete o víru v hodnotě 5000 korun. Rychlá pětka s kozlem. Nové ochucené nealko kozel 0%. No a k tomu voucher na e-shop, kde najdete trička, pivní půl litry, prohlídky pivovaru a spoustu dalšího.
3: Takže pokud máte o tyhle věci zájem, tak pište chci soutěžit na 777-937-777. Just one night all we got.

0: Never Killed Nobody, tohle je Hit Radio v 7.38, dobré ráno, a tohle je Rychlá pětka s Kozlem. Rychlá pětka.
1: Tento týden hrajete o voucher v hodnotě 5000 korun od Kozla. Máte tam ochucený 0% nealko Kozel, který má 3 nový příchutě.
0: Můžu já? Můžu to říct?
1: No pojď.
0: 3 nové příchutě, dámy a pánové. Černý rybíz a třešeň. Citron a bezinka a taky meruňka a meduňka. Mm-hmm. A k tomu taky získáváte voucher na e-shop. No a kdo si o tohle vlastně tento týden naposledy zasoutěží, bude Eva z Brna. Evo, hezké ráno.
2: Ahoj. Pro všechny.
0: Ahoj Evičko. Evičko, jaké máš ránko, jak to vypadá v Brnečku?
2: No, máme trošku zateženo a ránko mám pěkné, jsem překvapená, že jste nezavolali a ráda.
0: No, tak pojďme soutěžit. První otázka.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jaké je hlavní město Řecka?
2: Atény.
0: Mhm. Mhm.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik týdnů má přibližně jeden měsíc?
2: 4.
0: Mm-hmm.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Jaký tvar má dopravní značka značící hlavní silnici?
2: To je kulatá.
0: Ajajaj, kulatá není, není. Evo, musíme dát šanci někomu dalšímu.
2: A nebo je to ještě jedna, obdélník.
0: Evičko,
1: taky ne, bohužel.
0: Musíme dát dalšímu šanci. Krásné ráno, Hit Radio snídaní šampionu, kdo tam?
1: Halo, halo.
0: Halo, halo. Tak ještě jednou, další šance dalšímu Hit Radio. Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
1: Kdo tam?
0: Kdo tam?
4: Petr, dobré ráno.
0: Čau, ahoj, Meťo. Petře, ty jsi nastoupil do rozjetého vlaku, tak my se tě ptáme, jaký tvar má dopravní značka značící hlavní silnici?
4: Čtverec.
0: Postavený na výšku.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
1: Které roční období následuje po létě?
4: Podzim.
0: Ano. A poslední, pátá. Jak se jmenuje poslední měsíc roku?
4: Prosinec.
0: Petře. Ty jsi přišel skoro k hotovýmu. Je to tvoje, Peťo.
4: Dobrý.
0: A odkud jsi? Odkud jsi, Peťo? Odkud jsi?
4: Z Liberce.
0: Z Liberce. Takže zdravíme na sever Čech. Tak Peťo, vydrž nám na telefonu, doladíme všechny detaily.
4: Jo, díky moc.
0: Vyhráváš voucher v hodnotě 5000 korun od Kozla.
4: Děkuju, super.
0: Není zač.
1: Gratuluje, měj se krásně.
4: Taky, ahoj. Ahoj. Hezký víkend.
0: Taky, děkujeme.
3: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio.
5: Kozel přišel ovoci na chuť. Objevte, co jste o ovoci možná nevěděli v letním podcastu Hit Radia s ovocnářem panem Ptáčkem. Partnerem je nové ochucené nealko od Kozla.

0: Farna a Miraj. Vzpomeneš si na Hit Rádiu 7.44. Krásné ráno.
1: Za chviličku vyřešíme jeden z největších sousedských konfliktů vůbec, a to je boj o parkovací místo.
0: Ajajaj, to bude tenkej let, Jasmine. Za malou chvíli Beberexa a Faithless, New Religion, taky Matt James. No a samozřejmě přihodíme i páteční dopravu. Hezké ráno.
2: Jsme v éteru a v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice, tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice, vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
4: Rodina Nova jede za vámi do Teplic.
5: Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
4: S Lucí Borhyovou
5: a Rejem Korantengem.
4: Těšíme se na vás. Den s Novou naživo.
5: Už tuto sobotu v Zámecké zahradě.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Tohle musíte zažít. Motokáry Teplice posouvají zábavu na úplně novou úroveň. 30 nových motokár, jedna trať, nekonečná porce adrenalinu. Rychlé stroje z Francie pro dospělé, bezpečné pro děti i dvousedadlové káry pro společnou jízdu. Rezervujte si svou jízdu nově online na metropoleteplice.cz. Motokáry Teplice. Zažijte opravdový motosport na vlastní kůži.
10: Městský stadion v Ústí nad Labem bude tentokrát hostit souboj favoritů šance Národní ligy. FK Viagem Ústí nad Labem versus FK Dukla Praha. V pátek 21. srpna od 18 hodin. Přijďte fandit domácím proti loni ještě prvoligovému týmu. Ústí versus Dukla. Fotbal, na který vás zve mediální partner Severočechů, Hit Radio Nord Music.
11: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
12: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
13: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
12: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
14: tisku.cz. Náplně hned.
15: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
16: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
17: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Policie stále řeší nehodu na Lounsku, opatrně na výjezdu z Žadce směrem na Trnovany, kde osobní auto srazilo srnku. Během pár minut by místo mělo být zase plynule průjezdné.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Shabuzi a Bar Song Tipsy. Tohle je Hitrádio, páteční snídaní šampionů v 7.54. Jestli vás taky vytáčí každodenní kroužení kolem baráku a vlastně boj o poslední volný flek na parkování, tak se můžete inspirovat v Košicích. Místnímu borci došla trpělivost, tak prostě vzal kýbl s barvou a jednoduše si před chodem namaloval vlastní soukromý parkovací místo.
1: No schválně, koho z nás to nikdy nenapadlo. Já vždycky, když kroužím, tak si říkám, tady je ještě takového místa, jenom bych si tam prostě tu čáru dodělal, no.
0: No, mně se líbí, jak vlastně v Česku si držíš flek třeba basou od piva, to určitě jste někdy někdo viděl, a říkám si, co když tam potřebuješ zaparkovat a prostě to dáš pryč, jako má člověk jako nárok na to si to místo zabrat nebo ne, prostě když tam dáš přepravku nebo židli, to se nám stává, ale zase říkám, asi bych se tam bál zaparkovat, protože člověk, který tam dá takovou židli, tak já kdybych to vyhodil, zaparkoval, tak bych se pak bál o auto teda popravdě.
2: A děláte takový to, že nevím, jedete autem a teďka vyšlete přítelkyni, že tady je volný místo, stoupni si tam, protože mě občas to někdo řekne, ať já si tam stoupnu a já se cítím úplně strašně a vůbec tam nechci stát a blokovat to místo, pak někdo jede kolem.
0: Někdo přijede. No a teďka a co? A ty, no. A co ty mu řekneš? No a mi se to stalo taky. Já jsem takhle přijížděl, bylo tam jedno jediné místo a říká, já tady čekám, říkám, hele, sorry, nejste tady v autě, jo, tak jako uhni, jo. A už jsem parkoval, no.
1: Víš? Tak to jsi teda drsnej, to no, abych asi tak
0: no, drsnej, jako by takhle rezervace tohle místa jako hezký chápu, ale prostě, hele, já tam přijel autem a ona tam je pěšky, jo, tak já nevím, no. Nicméně, my teďka něco podobného řešíme u nás před barákem. To je takový jako sousedství, kde prostě jsou parkovací místa, nikdy tam nebyl problém, jo. Teďka jeden soused z protějšího baráku si tam zaparkoval 6 aut a já teda parkuju v garáži, ale přítelkyně parkuje venku. A jako gentleman samozřejmě. A prostě není kde zaparkovat, jo. Takže a já už si připadám jako takový ten prostě důchodce, takový ten bonzák a volám prostě tam do správce a říkám, hele, děje se tady tohle, jak to vyřeším. A on říká, no tak my to hodíme tak jako, pojďme do toho trošku rejpnout, jo. Takže si tam s toho udělal jako autobazár, parkovací místa a my nemáme kde zaparkovat. Takže možná by nebylo odvěcit si nějaký místa, jako my bychom to úplně nedomalovali, možná na trávě něco udělat, jo.
1: Můžeš se nechat inspirovat.
0: Přesně, já bych si, hele, víte, co bych si postavil třeba nějakou mítnou bránu. Aby to šlo hezky do kapsy. Pojďme na muziku. Vanessa Amorosi, Absolutely Everybody. Vy, kdo právě teďka jedete autem a kroužíte a hledáte místo a už jste z toho úplně na prášky, tak ať najdete nějaký flag, kde vás neodtáhnou, to vám přejeme my. A posíláme hity na Hit Radio. Hezké ráno. Woo!

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Madeta Jihočeské máslo v Byla klubu za 32,90 pouze v pátek a hroznové víno bílé 1 kg za 39,90. Byla, to dobré začíná u nás.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
3: Loučtí, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
4: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
3: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
4: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
3: 20. až 29. srpna, Louny, ulice Průmyslová, vedle stavebnin DEK.
4: www.cirkushumberto.com.
5: I'm Nicki Minaj.
6: Hey, this is John Legend.
7: Hey, it's Taylor Swift.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Déšť posledních dnů začal v Česku oživovat přírodu, problémy se suchem ale nevyřešil. Podle odborníků byly srážky příliš slabé na výraznější doplnění studní a podzemních vod. Velká část vody se odpařila, odtekla nebo ji využila vyprahlá vegetace. Lidé by si navíc měli dát pozor, voda v nově naplněných studnách může být kontaminovaná. Vládám předních světových ekonomik výrazně zdražuje půjčování peněz. Výnosy státních dluhopisů se v některých zemích dostaly nejvýše od finanční krize. Investoři požadují vyšší úroky kvůli obavám z inflace, vysokých státních dluhů a napětí na Blízkém východě. Dražší paliva přivádějí stále více Čechů k elektromobilům. Čistě elektrická auta a hybridy už tvoří téměř 7% tuzemských prodejů. V Evropské unii je jejich podíl přes 20%, v Norsku dokonce téměř 98%. Čechy od nákupu odrazuje hlavně vyšší cena a obavy z krátkého dojezdu. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Technické služby města Mostu postavily skleník, kde pěstují zeleninu ve věžích. Půdu nepotřebuje, ke kořenům se dostávají živiny a vzduch. Zelenina teď míří do místních restaurací, časem by se mohla dostat i do školních jídelen. Skleník využívá vlastní solární elektrárnu i speciální úpravnu vody. Půdu rostlinu nepotřebují, jednou za 20 minut se na kořeny, ke kterým má přístup vzduch, z nádrže spustí voda obsahující živiny. Takto pěstovaná zelenina prý roste přibližně o 50% rychleji. Na severu Čech bude dnes místy až polojasno, postupně se ale zatáhne a teploty 24 až 27 stupňů Celsia.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
10: Dobré ráno, šampione.
11: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
12: jsme tady pro tebe.
11: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
13: Hezkej pátek.
10: Krásný ráno.
14: Snídaně šampionů.
13: Vám všem, kdo jste u rádia, i tobě, Davide.
15: Dobré ráno všem.
13: Dobré ráno všem.
10: Za chviličku příběh ženy, která vyhodila do popelnice něco, co mělo milionovou hodnotu, a kvůli týhletý její hloubý chybě se pak popeláři 24 hodin hrabali v odpadcích. Takže co to bylo a co cenýho jste vyhodili vy, to proberem.
13: My se budeme přehrabávat v další parádní muzice, co by vás mohlo zabavit. One Direction na start další hodiny, tak hezký ránko.
0: Hit Radio North Music.

0: popeláře a začala tam jako obrovská pátrací akce. A trvalo 24 hodin, než teda to pod tunama odpadků opravdu našli.
1: 24 hodin. Mě by zajímalo, jestli ty talianský popeláři dostali pak nějaký nálezný, když se tam teda 24 hodin hrabali v odpadu.
0: Já se bojím, že nedostali, ale rozhodně by měli.
1: No, ten příběh to nepřipomíná, že by se něco takového stalo, takže prostě ženská přišla, řekla, hele, děkuju.
0: Tak dík.
1: Tak dík, tak čau. Tak dík, tak čau. Ale mě to připomíná, možná se v tom poznáváte i vy, kdo posloucháte, že jste taky někdy vyhodili do popelnice něco, že jste ji opravdu pak museli převrátit vzhůru nohama. V tom lepším případě, protože mojí mamce se to stalo. Už je to teda hodně dlouho a pamatuju si, že já jsem asi moji mámu neviděl ve víc potupný činnosti, než se hrabala prostě v popelnici, ale pozor, ne v té klasický plechový malý, ale v té obrovský společný. Jo. Ona tam hodila nějaký papír, už nespomenu si, co to bylo. Nakonec ho našla, ale jako vidět mámu, jak tam kolem všude nísou ty odpadky. Bylo to jako zvláštně zajímavý a velice intenzivní, pamatuju si to dodnes. Co ty?
0: To byl teda hodně důležitý papírek asi. No hele, já jsem do přesně velký popelnice z místního obchodu odpadu vyhodila co?
1: No, přemýšlím, já už se asi, já nevím, to byl papírek asi od riflí, chtěla vrátit rifle, byl jí malý, tak víš, paragon.
0: No, já jsem tam hodila, že jsem vyhazovala ty odpadky a v té ruce jsem zároveň držela mobil a upustila jsem ho taky do toho. No, takže to jsem tam pak hrabala a jednou jsem v jednom fast foodu, pár let zpátky, to jsem tady možná vyprávila, s tátou jsem tam byla, že jsem na tác s tím jídlem vyhodila nebo dala klíč a to jsem pak vyhodila taky omylem, takže vlastně v tom fast foodu pak všichni taky hledali.
2: No, tohle je nebezpečný s těma tácema. Vždycky, když to tam sypu, tak si říkám, co tam všechno může skončit.
1: No jasně, protože ono ještě, jak máš krásně prostřeno na tom plastovém tácu ten papír, ono to tak jako tam krásně jako vjede do toho koše. Nevím, jestli se pak dá vyndat ten koš, jestli nemusí přijít obsluha. To je jako na samouslužní kase, když máš nějaký alkohol, tak musí někdo přijít a musí s tím pomoct.
0: Nebo oni to najednou zrovna právě vytáhli a stihli vyhodit někam úplně, takže opravdu jsme prošli celý obchodní centrum. Kde byl ten fast food.
1: No počkej, jak to dopadlo, našli jste je?
0: No, našli jsme, ale byli jsme teda hodně nechutný, no.
1: Ale zážitek na celý život. No tak vy, kdo nás posloucháte, možná jste se v tom už poznali. Vyhodili jste někdy něco někam takhle omylem? Našli jste to? Nenašli jste to? Co to bylo? Co bylo to třeba nejdražší, co jste takhle ztratili? Dejte nám to vědět jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 nebo nám na stejný číslo pošlete zprávu, vrátíme se k tomu. Teď Linkyně, hezké ráno. Jo.

0: co jste kdy kam omylem vyhodili? 8.16, Hit Radio, Share Believe, krásné ráno. Pro vás, kdo jste se přidal až teď, tak připomeneme, o čem jsme se bavili. Žena na jihu Itálie vyhodila omylem los, stírací los do kontejneru a pak 24 hodin parta popelářů ten los hledala, až ho teda našli. Jestli jim dala nějaké nálezné, to nevíme. Tak jsme se ptali vás, co jste kdy omylem vyhodili?
1: Michal píše, ahoj, já jsem v době, kdy se ještě platilo v hotovosti, jsem si vrácené peníze dal na ten tácek s jídlem a jak jsem vehementně rozbaloval ekologicky a zero waste zabalené jídlo, tak jsem si tím zakryl 500 korun. Uvědomil jsem si to až pak v autě. Otočit auto ani mě nehlo. Poslal jsem prostě malešicím drobný příspěvek.
0: Hezký. Taky Buddy píše, tak já vyhodil hard disk v roce 2012 a zapomněl jsem na něm 20 bitcoinů. 20 bitcoinů. V té době jsem měl už rok, stály mě z první výplaty asi 500 korun. Za kolik je bitcoin teďka? Za milion nebo za kolik?
2: No to i přes, podle mě.
0: Přes? No tak David to rychle najde. Takhle, bylo to hodně peněz.
2: 1,5 do prdys.
0: Buddy, upřímnou soustrast.
1: Vlastík píše zkráceně, Vánoce, dárek, rozbalení dárku, vyhození balícího papíru a večer o půlnoci hrabání v kontejneru na papír a hledání poukázky do sauny v hodnotě 5000 korun, kde poukázka byla zabalená balícím papíru. Veselá vánoční noc, ale dobře dopadla. Saunu jsme si pak s manželkou užívali do syta. Krásný páteček vám přeji.
0: Pěkný. Pojďme na hlasovku od Šárky. Pojďme na hlasovku od Šárky.
3: Tak ahoj bando, tak naší mamince se jednou stalo, že vyhodila klíče od auta do popelnice přímo, protože šla s košem a zrovna to tam hodila s těma klíčema, tak potom ve finále mě držela za nohy a já hledala klíče v popelnici. Opravdu také nechutné. Hezký den, čau, Šárka.
0: No a co nás zajímalo, tak jestli ty klíče tady nakonec jako vylovili a Šárka napsala, jo, klíče jsem tam našla. Taky tady máme parádní hlasovku od Adriany.
4: Dobrý den, tak mně se povedlo s odpadkama vyhodit i klíče od auta. Přišla jsem na to, až jsem přišla k tomu autu. Tak jsem šla lovit, byla to ta velká popelnice na komunální odpad. Trčely mi jenom nohy a ještě mě paní seřvala, že ji lezu do rajonu. Ale tak vytáhla jsem je, byla jsem sice rovno do sprchy, ale bylo to taky zážitek. Hezký den, Adriana.
0: No tak jako neohlášená návštěva, všichni to známe, když k nám domů přijde někdo neohlášený, že jo? Tak pozor na to, co kam kde vyhazujete, ať nemusíte nikdy nic lovit. My jsme pro vás vylovili ten nejlepší z muziky Hozier, Too Sweet na Hit Radio. Dobrý.

0: Hit Radio 8.22. Posloucháte Snídaní šampionů. Kdybyste věděli, co se děje tady u nás ve studiu, jo? Říkám, hele, já tam natýzu dopravu, hudbu a vy si než si nasadíte sluchátka, přitom nemluvíte. Tak co jste mi chtěli říct, co vy dva? Co?
1: Co, Davide? Hezký pátek.
0: Hele, víš o tom, že za každý nasazení sluchátek ti nepřijde víc peněz?
1: Doufáme, dobrá písnička.
0: Ale. Tohle. No tak to natýzujte.
1: Tak začni teda, jestli.
2: Před náma Daniel Powder, Bad Day, fantastický song.
1: Už teď na Hit Radio.
2: Jo.
0: A já přidám tu dopravu teda.
2: Tak jo.
0: Jo, ať víte, jak to v pátek ráno jezdí, tak hezké ránko.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
4: Loučtí, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
5: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
4: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
5: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
4: 20. až 29. srpna, Louny, ulice Průmyslová, vedle stavebnin DEK.
5: www.cirkushumberto.com.
6: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu. Skonto
7: nábyte. Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
9: Město Žatec vás zve na Dočesnou 2026. Už 4. a 5. září se koná 69. ročník slavností chmele a piva. Těšit se můžete na více než 60 pivovarů, ochutnávky, soutěže i degustační zóny. Vystoupí Richard Miller, Slza, Vohnout a další hvězdy. Vstup je zdarma. Více na Dočesná.cz. Patron Dočesné 2026, Žatecká teplárenská AS, se významným způsobem podílí na organizaci 69. ročníku Žatecké Dočesné.
10: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
11: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
12: Tohle je ten L-Rock, co dostal auto roku.
13: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
12: Tak to bude drahota.
13: 6, 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
12: Za auto roku? Jako fakt?
13: Fakt. 6, 5. Jen v Auto Nord.
14: Škoda L-Rock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
15: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
16: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
15: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
17: Tisku.cz. Náplně hned.
0: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
18: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
20: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nepojízdné osobní auto vás teď může zdržet na dálnici D8. Dávejte si tam pozor na kilometru 8 směrem na Prahu. A opatrně v Liberci, kde je neprůjezdná Máchova ulice.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Nord Music.

0: Day. Já si myslím, že tenhle song bychom možná neměli v pátek vůbec hrát. Daniel Pouter, 8.32, posloucháte Hit Radio. Krásné páteční ráno, pojďme na Davidu Franí update.
1: Ranní update.
2: Balerínky se vracejí mezi největší módní trendy. Na módních týdnech v Kodani a Frankfurtu se objevovaly v řadě moderních variant. Hitem jsou hlavně modely s páskem přes nát, lesklé provedení nebo výrazné špičky. Letošní tropické léto se může majitelům klimatizací prodražit. Běžně vyjde chlazení domácnosti asi na 10 korun denně. Při extrémních vedrech ale může být účet až trojnásobný. Záleží hlavně na délce provozu a úspornosti klimatizace. Návrat legendárního festivalu Hip Hop Camp se na poslední chvíli ruší. Akce se měla po 6 letech vrátit dnes na Plzeňsku. Pořadatelé ale přiznali, že program neoslovil dostatek lidí a letošní ročník proto zrušili.
0: Takže co mělo být? Není teda.
2: Ti, co měli přijít, nakonec opravdu nepřijdou. A mě to překvapuje, protože jsem měl za to, že hip hop, rap a tady ty hudební žánry slaví velkou popularitu v posledních letech.
3: V Česku ještě celkem jo, a v zahraničí to tak už moc není. Vlastně hip hop byl největší mainstream, nejvíc vydělával a teďka se všichni vracejí k popu.
0: Ale nás zajímá teďka ten český hip hop teda. Jako já si myslím, jako když si vzpomeneme, já nevím, India Rich nebo PSHčka, nebo třeba, nevím, Chaos. Co se nám to tady narodilo? Ježíš Maria. Ježíš, já tohle miluju. Co vy dva?
3: Mega.
0: A co vy? Jste u rádia. Dáme si vodopády, i přes vodopády řeky plynou dál a svět se točí. Však to znáte, zaspívat si můžete. 8.33, páteční hit rádio, snídaně, šampionů, Michal, Jasmin, David. A my vám přejeme hezký pátek za chvíli. Je to víkend. Oh!

0: nejnovější Pokáč. Solitér v 8.39, posloucháte páteční Hitradio.
1: A je to tady, oficiálně začíná to období, kdy ráno nevíte, jestli teda jdete do práce, nebo se vracíte z nějakého večírku, protože dneska poprvé vyšlo slunce až v 6 ráno, jo, už je opravdu zase tma.
0: Je teda pravda, určitě jste si toho všimli, vy kdo stáváte taky v podobný čas, v kolik stáváme, okolo 5, ne, aspoň tak nějak.
1: Prosím, 4.20.
0: Dobře, je pravda, že já teda ráno, abych nevzbudil moji polovičku, když se chystám a odcházím, tak už asi, nevím, 2-3 týdny chodím s lampičkou na telefonu, ale i tohle jsem zjistil, že je dost nebezpečný, protože já se jednou takhle nějak blbě otočil u skříně a zasvítil se mi dálkovýma přímo mezi oči, jo. Nadšená nebyla, už neusnula. Takže slunce už vychází po 6. hranice, padla ta magická hranice.
1: Dlouhý dny, léto, bylo to s váma krásný, ale zase za půl roku, no.
0: Jsem si, že se loučíme jako na furt. My se ještě naloučíme, ještě 20 minut páteční snídaně šampionů, až pak se rozloučíme. Nicméně, za malý moment, parádní muzika, Sean Paul, Dua Lipa, No Lie, taky Disturbed, The Sound of Silence. Počkejte na to, šampioni, hezké ráno.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitradiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Já z tebe snad vykvetu.
5: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti, rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
6: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
7: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
8: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 22. srpna v areálu Benedikt v Mostě. Těšíme se na vás.
10: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
11: Městský stadion v Ústí nad Labem bude tentokrát hostit souboj favoritů šance národní ligy. FK Viagem Ústí nad Labem versus FK Dukla Praha. V pátek 21. srpna od 18 hodin. Přijďte fandit domácím proti loni ještě prvoligovému týmu. Ústí versus Dukla. Fotbal, na který vás zve mediální partner Severočechů, Hitradio Nord Music.
12: Usnula?
13: Asi jo.
12: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
13: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
12: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
14: Kdo na to jde od ESA, koupí auto od ESA.
15: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 000 korun. Nyní i ve verzi kombi.
16: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
17: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.
18: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: of Silence.
1: Disturbed na Hit Radio v 8.51. Krásné ráno. Doba bezstarostného flákání na home office pravděpodobně končí, protože korporáty instalují sledovače aktivity.
2: Prosím.
1: Nestačí mít jenom zapnutý počítač, software totiž hlídá, jakou frekvencí klikáme myší, takže lidi, jakožto tvor kreativní, teďka dávají myši na různé věci, které se hýbou, takže na robotický vysavač, nebo třeba kupují speciální vibrační podložky, nebo nějaký udělátka, který s tou myší automaticky hejba, jo. Takže vlastně vtipný je, že jako největší technologický pokrok poslední doby není AI, ale nějaký plastový kolečko za 3 kila, co ti hejbe myší za tím, co ty se flákáš, jo.
2: Já to nechápu. Pejš se to jmenuje nějaký mouse jigglers, no, prostě hýbátka tý myši.
1: A mě to fascinuje, protože ta kreativita, jo, a energie, kterou dáváme do předstírání práce, je často 3x věcí, než kdybychom opravdu udělali to, co máme. Mluvím z vlastní zkušenosti, jo. Nejhorší je práci předstírat. To je tak náročný.
2: A jak to zvládáš, Míšo, takhle to všechny dny
1: rána?
2: To je
1: tak těžký, no tak jako už jsem si na to zvyk, no, a že i posluchači taky nějak. Nejhorší je opravdu to přestírat, takže už radši tu práci udělat a mít klid, jo. Takže pokud máte o víkendu volno, víte, co dneska je za den, je páteček, vy to nějak zvládnete. A k tomu dopomáhají další hity, třeba Rixton, hezké ráno.

0: Roots a Robin Schulz. Prayer in Sea na Hit Radio v 8.58. Poslední song páteční snídaně, celý týden za námi, i dnešní ráno, my vám za to moc děkujeme.
1: Příští týden to zvládnete ve dvou, já si dám 4 dny volníčko a v pátek jsem tady jak na koni.
0: Nepovídej.
1: No jo.
0: No tak užijte si víkend, kdo máte tu možnost, kdo pracujete, tak budeme rádi, když u toho budete mít Hit Radio. No a slyšíme se v pondělí.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
0: Ti, co mají přijít, tak přijdou, takže v 6.00 Jasmin, hezkou dovolenou.
1: Děkuji, ahoj.
0: Vy se mějte krásně, hezký pátek, ahoj.
3: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na D7 na 45. kilometru ve směru do Prahy. Stojí tam porouchané osobní auto. A ještě na trase z Teplic na Řehlovice u nájezdu na dálnici D8 budou na krajnici probíhat práce údržby, takže opatrně tam. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tofife v Bila klubu od dvou kosů za 29,90 za kus a hroznové víno bílé 1 kg za 39,90. Bila. To dobré začíná u nás.
7: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej, tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
3: 9 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajdyrovič. Česko si dnes připomene 58. výročí zahájení okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v čele se sovětskou armádou. Pětní akty k událostem z roku 1968 se uskuteční v Praze, Brně, Olomouci, Liberci i dalších městech. Už 200 000 cestujících ohodnotilo svou jízdu vlakem. Tuto možnost mají v aplikaci Můj vlak. Podle dosavadních dat jejich spokojenost roste. Co k tomu přispívá, prozradí mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
12: K rostoucí spokojenosti přispívá především rozsáhlá obnova a modernizace vozidlového parku a pokračující zvyšování kvality služeb. České dráhy v posledních letech uvedly do provozu stovky nových nebo modernizovaných vlaků a investují také do digitálních služeb, které zákazníkům usnadňují cestování.
3: Cestující si nejvíce pochvalují nákup jízdenek, ten hodnotí průměrnou známkou 4,69 z 5. Jestli jste se dnes večer chystali za kulturou pod širým nebem, tak plány budete muset trochu změnit. Dnešní promítání letního kina v mosteckém areálu Benedikt je z důvodu nepříznivé předpovědi počasí zrušeno. Podle organizátorů hrozí, že by si promítání nikdo pořádně neužil, ale podle poslední předpovědi by se severozápadu Čech měly ty nejsilnější bouřky vyhnout. Na fotbalisté Plzně v úvodním utkání závěrečného 4. předkola Evropské ligy prohráli v Bělehradě s Červenou zvezdou vysoko 0-3. Výrazně se jim zdál postup do hlavní fáze soutěže. Odvěta se hraje za týden v Plzni. Na severu Čech bude dnes dopoledne ještě polojasno, během dne ale bude přibývat oblačnosti a odpoledne a večer se na většině území vyskytne déšť, přehánky, ojediněle i bouřky, teploty 24 až 27, na horách do 21 stupňů Celsia. Takové bude počasí, tak se nám nakonec ty největší bouřky asi
13: dobře
3: vyhnou, ale co se nám nevyhne, to je to narkotické.
13: Já jsem chtěl říct, že ty to máš za sebou, já to mám před sebou teď, ale no. Já bych se ještě vrátil k tomu hodnocení jízdy vlakem. No. Já jsem teď o víkendu vlakem jel.
3: A?
13: A co myslíš jako? Schválně.
3: A jel jsi českýma dráma, jo?
13: No, byl jsem vlastně na nádraží, bylo to v 10:30 v noci.
3: Počkej, tak jel jsi nebo jsi byl na nádraží?
13: Jel jsem. A mělo to 20 minut zpoždění, co ti budu povídat.
3: No jo, tak to je...
13: Ale omluvou toho je, že to nebyl vlak českých drah.
3: No vidíš,
13: no, a vidíš. Je to tady. Hit Music. Krásný dopoledne v pátek pře Dan Rakacký. Ano, je tady to magické slovo pátek a ten magický den, přátelé. Takže se tomu budeme věnovat. Za malou chviličku se nad tím zamyslíme, co to vlastně ten pátek znamená. Taky vás pozvu na akce, protože se toho o víkend na severu Čech koná strašně moc. A samozřejmě dáme i ty největší hity. Tomáš Klus, Imagine Dragons a teď Ale Farben a Supergirl.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměnil s nimi, bez sny v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Tomáš Klus, jeho Nina. Jsi mé úzko. Mé úzko ale není Robert, který je teď tady se mnou ve studiu. Jsem si tě pozval, Roberte.
1: Ano, jsem tady.
0: Jseš tady, to jsem rád.
1: Ale vůbec nevím proč.
0: Nevíš proč, já taky nevím.
1: Aha.
0: Ne, vím, samozřejmě. S vámi Hit Radio Nord Music. No a protože je dneska pátek, pojďme se, Roberte, společně zamyslet nad tím pátkem.
1: Tak já se zamyslím. No, a co mám vymyslet k
0: pátku? Pojďme se zamyslet, no.
1: Tak jako pro mě pátek je vždycky nejlepší den, protože v pátek jdu na fotbal, jdu si zahrát fotbal.
0: Dobře.
1: A pak na pivo. S klukama každý pátek prostě chodíme.
0: Máte takhle
1: na
0: v pátek, jo?
1: Páteční pivo, vždycky pivečko.
0: Tak proto máš rád pátek. Ne, já jsem se chtěl zamyslet nad tím, že každý vždycky je rád, no většina lidí, že ten pátek je,
1: ano.
0: Je poslední den práce.
1: A počkej, ještě jsem chtěl dodat, že hlavně jsou rádi vždycky v té hospodě, protože nás nemůžou dostat vždycky jako domů.
0: Dobře.
1: Na konci. No,
0: ne, ale že jsou i profese, který chodí do práce i o víkendu a těm ten pátek je úplně jedno. Jo, protože víš, že jdou v sobotu nebo v neděli, třeba policisty, hasiči, zdravotníci, takže ty z toho pátku takovou radost asi nemají, ne?
1: No, možná jdou taky na pivo a pak jdou ještě do práce, že jo?
0: Tak to. Ne, ale je všeobecně známý fakt, že není to jenom u nás v Čechách, ale celosvětově je pátek nejvíc oblíbený den.
1: Ano, souhlas.
0: Lidi ho mají rádi i přesto, že ví, že čeká ještě celý den práce. Ale pozor,
1: no.
0: V pátek už se tak moc nepracuje.
1: Jak to si, já makám furt stejně.
0: No, ale typni si, v kolik hodin úplně klesne produktivita práce na nulu, takřka.
1: Kolem 12.
0: No,
1: to je brzo.
0: Skoro seš tam ve dvě hodiny konec, jako, jo. Takže bych doporučoval všem zaměstnavatelům v pátek jenom do dvou. Jo. Po druhé hodině už to nemá cenu.
1: No ty už tady taky nebudeš.
0: No právě, já to mám ve 12, jo, takže já to splňuji naprosto. Ty taky teda, takže my jsme tady v tým, no. Tady v tom, že můžeme si užít potom už pátek. Takže pokud děláte díl jak do dvou, nemá to smysl, nemá to cenu, přátelé.
1: Takže vlastně dneska je ten nejlepší den celého týdne.
0: Ano, nejlepší den celého týdne a proto si hezky zahrajeme. Znáš to?
1: Ne.
0: Tak poslouchej, to je jako hymna dnešního dne. Není to Marek Stracenýš, je to úplně někdo jiný. Poslouchejte.

0: idete to poznať, ale neposlúchači to poznajú. A je to veselý, že chceš tancovať hned?
1: Nechci.
0: Nechceš.
1: Ja chci na to pivo.
0: Jinak, pokud by vás zajímalo, kto to je, Cico Bad a René Randy Piatoček. Jo?
1: Tak by ste si chtěli... Radši dále.

0: Velká klasika na Hitrádu Nord Music, Vítas, Teenage Dirtbag. Za chvíli Coldplay, taky Pharrell Williams, Happy a znáte to, klasický takový to, kdo neskáče, není Čech. Hop, hop, hop, tak na severu se to mění na to, kdo nepije, není Severočech. Alespoň co se týká řidičů. Za malou chviličku se na to podívám, počkejte si.
1: Mám výsledky školního průzkumu.
2: A?
1: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
2: nepřežijí.
1: Naštěstí Baumax má řešení.
2: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
4: Dostihy jsou zpět. V sobotu 22. srpna se na Hippodromu Most otevře druhá část letošní dostihové sezóny tradiční svatováclavskou cenou. Užijte si odpoledne plné napínavých soubojů, skvělé atmosféry a zábavy pro celou rodinu. Otevíráme ve 12 hodin. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program, atrakce pro děti, výborné občerstvení i špičkové dostihy. 22. srpna na Hippodromu Most. Těšíme se na vás.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
6: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku. Jen kousek od českých hranic. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka. Jedinečná XXL vodní horská dráha. Od poloviny srpna si park užijete ještě více. V Německu už totiž skončí letní prázdniny. Více informací na zábavní park.plohn.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
10: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
11: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
12: Lounští, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
13: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
12: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
13: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
12: 20. až 29. srpna, Louny, ulice Průmyslová, vedle stavebnin dek.
13: www.cirkushumberto.com.
14: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

Krásný pátek, 21. srpna. S vámi Hit Radio Nord Music. Dan přeje krásný dopoledne. Tohle byly Coldplay, We Pray. A teď špatná zpráva. Na severu Čech se nám rozmáhá nový nešvar, alkohol za volantem. Ano, to není dobrá zpráva, protože alkohol, jak víte, a nechci jako tady někoho moralizovat, nechci poučovat, ale všichni víme, že alkohol za volant nepatří. No a minulý víkend, sobotu, se jeden mladý řidič rozhodl Chomutově, že si zajede natankovat a k tomu ještě vrátit prázdní lahve, jenže předtím, než vyjel, tak si dal 5 piv a několik paňáků vodky a jel a do cesty se mu poslal kruhák. A on ho chtěl projet rovně. Samozřejmě to nevyšlo, bouračka, bum, přijeli policajti a on nadýchal 2,9 promile. To je hodně. No ale to není všechno. Včera most pod Hněvínem, 11 dopoledne, tak tam se stala taky nehoda, 2 osobní auta v sobě a při dechové zkoušce jedna řidička nadýchala 3,75 promile. Před 11 dopoledne, přátelé, jo, nebyl to žádný zbytkáč třeba, že byla nějaká party a pak jako jedeme do práce někam a nadecháme 3,75 promile. Koukal jsem, co všechno ta žena musela vypít, aby této hodnoty dosáhla. Je to taková asi univerzální, protože nevím, jak byla velká a tak dále, ale přibližně, tak aby měla žena v krvi 3,75 promile, tak to je tak 10 až 11 velkých panáků tvrdýho alkoholu, to znamená 40%, vodka, rum a tak dále, nebo 1,5 litru vína, a nebo 7 velkých piv. To všechno potom dá ten výsledek 3,75 promile. Neuvěřitelný. Tak každopádně jsou bez řidičáku, oba dva, to je jasný, tak je čeká soud, protože to už je trestný čin nad 1 promili. Tak snad je to ponaučení pro příště, že fakt ten alkohol za volant nepatří. A jelikož máme pátek, večer se bude asi pít a mejdánky a tak dále, tak přátelé, hlavně zítra pozor na ten zbytkáč. Hele, radši pěšky než nějaký průšvih.

0: Summer Love. Možná ještě máte, nebo vás teprve ještě čeká. Miraj na Hitrádu Nord Music. Posloucháte dopoledne s Danem. Všem krásný pátek 21. srpna. A není to dávno, co se kytarista skupiny Miraj Tomáš Javůrek dozvěděl, že má vážnou nemoc a kvůli léčbě musel dát dolů všechny vlasy. A kluci z kapely se rozhodli, že ho v tom nenechají. A nové letní sestry mají úplně všichni. Takže teď, když vyrazíte někam na partu Miraj, tak uvidíte plešatý Miraj.
1: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hitrádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinza na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
4: Milovníci kávy, pozor! Café Baskucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
5: Rodina nová jede za vámi do Teplic.
6: Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
5: S Lucí Borhiovou
6: a Rejem Korantengem.
5: Těšíme se na vás. Den s novou naživo.
6: Už tuto sobotu v Zámecké zahradě.
7: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
8: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
9: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
8: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
10: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
11: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
12: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.
13: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
14: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
15: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Radio Nord Music.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Je tady 10. hodina, s vámi Hit Ráno Nord Music a taky Alex Voron, který končí, a to proto, aby začal Robert. Pojďme na silnice.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, na Děčínsku v Dobrné se srazila dvě osobní auta, počítejte s omezením. A v Roudnici nad Labem v ulici Na Krásných horách u křižovatky s Krátkou dejte pozor na porouchaný kamion. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
4: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
5: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
1: 10 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Registrační úřady dnes dokončí schvalování nominací pro letošní senátní volby. Stejně tak by mohly pokračovat v oznamování, které z volebních uskupení a kandidátů připustili k souběžným komunálním volbám. Obecní volby se spolu s prvním kolem senátních voleb uskuteční 9. a 10. října. Přibližně 4500 odběrných míst na jihu Moravy ve čtvrtek zůstalo po bouřkách bez elektřiny. Nejčastější příčinou byly popadané stromy a větve v elektrickém vedení. Bouřky nejvíce zasáhly Břeclavsko a Horodnínsko. Odborníci prozkoumají místo u jezera Most, kde město plánuje postavit kemp s parkovištěm pro karavany a chatkami. Zadání průzkumu schválili radní. Zkoušky, které prověří podloží, začnou po ukončení hlavní sezony. Výsledky by vědci mohli mít před koncem letošního roku. Fotbalisté Jablonce v úvodním utkání čtvrtého předkola konferenční ligy prohráli v Glasgow s Rangers 0-1. Odveta se hraje za týden na Jablonecké Střelnici. Severočeši ve druhém předkole přešli přes Varaždín a ve třetím předkole vyřadili RFS Riga. Na severu Čech bude dnes dopoledne ještě polojasno, během dne ale bude přibývat oblačnosti a odpoledne a večer se na většině území vyskytne déšť, přehánky, ojediněle i bouřky, teploty 24 až 27 stupňů Celsia. No zkazím ti to počasí venku teď nádherně.
0: Teď je hezky právě, takhle by to mělo vydržet.
1: Až půjdeš z práce, začne se to kazit.
0: No ne, tak já dneska jsem na letišti v Panenském Týnci, tam je venkovní party a ten déšť tomu moc nesvědčí.
1: Vem si pláštěnku.
0: Tak já si teda vemu pláštěnku, dobře. A nemám si zjít radši deštník?
1: Vem si třeba i deštník.
0: A co holínky?
1: Ty se budou možná tak hodit.
0: To byl Robert, pojďme dál. Dan Rakacký přeje krásný dopoledne.
7: Hit Radio Nord News.
0: A kolik máme doopravdy přátel? Na to se podíváme za chvilku a teď ty největší hity. První je tady právě teď. Lost Frequencies. Pojďme.

Za náma parádní páteční zpívánky Zara Larsson, Lush Life. S vámi taky Dan, posloucháte Hit Radio Nord Music, krásný dopoledne a hlavně krásný pátek a pojďme teď na to kouzelné slovo přátelství. Každý máme přátelé, máme jich hodně, třeba já mám jako moderátor v rádiu přátelů spousty, ale pojďme se teď nad tím zamyslet, kolik těch přátelek takových, že když jim zavoláte kdykoliv, tak vám pomůžou. Ty opravdoví přátelé, na které se můžete obrátit s čímkoliv, zavoláte v jednu ráno, v neděli, kdykoliv prostě a oni vám pomůžou. Tak to už těch přátel tolik nebude. Za mě třeba, když já teď zapřemýšlím, na první dobrou mě napadnou tři lidi.

kterým bych mohl zavolat a požádat o pomoc. Možná to máte stejně, protože opravdu přátelství fakt jako toho není moc. A mám tady takový svůj příběh ze včerejška, kdy můj kamarád, na kterého já vím, že se můžu spolehnout a mi pomůže kdykoliv, je to Jiníček z Jirkova, tak on to má stejně i u mě. A včera v 6:30 večer mi zavolal a řekl mi, že by potřeboval hodit pro auto. To ještě samo o sobě je v pohodě. Vemu, přijedu pro něj, vemu pro auto. Ale pak následovalo, že to auto je až v Benešově u Prahy. Což z Jirkova je hodina 40 cesty. Jo, je to, není to za barákem prostě, je to daleko. A to už si řeknete, ježiš, taková cesta, no ale je to kamarád, tak to dáte. Navíc víte, že jedete tam, tam ho odvezete, on si to auto tam převezme a pak pojede zpátky tím autem a vy jedete zpátky sami. Jo. Navíc jsem se pak ještě dozvěděl, že to není úplně Benešov u Prahy, ale ještě 20 km dál, tak najednou z té cesty, která měla trvat hodinu 40, byla cesta 2 hodiny, tak to máte 2 hodiny tam, 2 hodiny zpátky, mě přes kolem 400 km na to, takhle jen tak prostě v 6:30 večer si vyjedete. Ale uděláte to, jo, protože víte, že to je opravdu kamarád a chcete mu pomoct. A takových lidí, kterým byste to vy udělali, nebo oni vám, tak moc není. A klidně, když se fakt zamyslíte, tak mi dáte za pravdu, že jich na prstech jedné ruky to spočítáte. 1, 2, 3, to už je možná moc, 4, už je úplně hodně, 5 je nesmysl. Jo, tak klidně mi dejte vědět, jak to máte vy, kolik máte těch opravdových přátel, na který se můžete kdykoliv, ale opravdu kdykoliv obrátit a oni vám opravdu pomůžou, jste si tím jistý. 3 7, 3 9, 9 5 8. Já teda doufám, že aspoň jedno máte, jo? A pokud nemáte, napište mi to a seženeme ho, když tak, jo? 3 7, 3 9, 9 5 8. Máte kamaráda, který vám kdykoliv vyhoví a pomůže vám, jsem zvědavej. A mám tady i důkaz, že to přátelství je hrozně velká věc. Přátelství.

to je fakt, že tady se to týká spíš jako muže a ženy, ale i tak to přátelství je někdy víc než láska. Hit Radio.

0: New Divide, Linkin Park a páteční hit rádio Nord Music. Díky, že posloucháte. Všem přejeme krásný pátek za 3 minuty, 10:30 a před malou chvíli jsem tu řešil otázku přátelství. Kolik máme opravdových přátel, který pro nás udělají cokoliv a hlavně kdykoliv? A vy jste psali na 3 7 3 9 9 5 8. Mirka z Teplic napsala, úplně jste mě, Dane, donutil zamyslet se, kolik těch echt přátel opravdu, co pomůžou, mám, a počítala jsem to a jsou 2. No fakt jich není moc. Jako kamarádů můžeme mít spoustu, ale ty opravdoví přátelé, těch moc není. Tomáš Sustí, já jsem měl 3 nejlepší přátelé. Píšu měl, protože teď už jsou jenom 2. Tomu třetímu jsem bohužel půjčil peníze. Tak bohužel to se stává. Ono se říká taky. Chceš-li přijít o kámoše, půjč mu prachy. A už za malou chviličku budu rozdávat hity a jeden z nich je od Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Bude trošku romantika, ale i tak pátku patří. Všem krásný dopoledne.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Zabrušanech u Teplic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termíny na www.bistroustí.cz.
3: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
4: Dostihy jsou zpět. V sobotu 22. srpna se na Hippodromu Most otevře 2. část letošní dostihové sezóny tradiční svatováclavskou cenou. Užijte si odpoledne plné napínavých soubojů, skvělé atmosféry a zábavy pro celou rodinu. Otevíráme ve 12 hodin. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program, atrakce pro děti, výborné občerstvení i špičkové dostihy. 22. srpna na Hippodromu Most. Těšíme se na vás.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Prázdniny končí, škola volá, Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
9: Pak hrnky,
8: flešky, kufříky, vyměním za kuponky.
9: Škola volá!
10: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
11: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu radia.cz.
12: Nákupy v online shop CZ.
13: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
12: www.onlineshop.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá v 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
11: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
9: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Michal Šulte a DJ Rieb, Better Me, Better Me. S vámi Hitrádo Nord Music, všem krásný pátek. Zatím tedy na severu Čech, alespoň v Ústí nad Labem svítí slunce. Vůbec to nevypadá na to, že by měla večer přijít, protože mračen a měl být hnusně. Tak pojďme si přát, aby to tak zůstalo. A víte to, pokud posloucháte pravidelně Hitrádo Nord Music, že celý tento týden jsme rozdávali prémiové krmivo Platinum pro vaše čtyřnohé miláčky v hodnotě 3000 korun. A ještě dneska budete mít poslední šanci si toto krmení vyhrát. A abyste si udělali představu, a možná to víte, ale pokud náhodou ne, třeba teď posloucháte poprvé, jak to celý probíhá, není to těžký, všechno se to děje v naší odpolední show Padla a včera si krmení pro svý miláčky vyhrála Jitka.
1: Jitka?
2: Jitko. Jituško, odkud nás posloucháš?
1: Teplice, Teplice.
2: Teplice, výborně, tak to seš moje sousedka skoro.
1: Jo, na Šanově.
2: Šanov, no jo. A máš pejska nebo kočičku?
1: Ale já mám dva, my jsme pejskaři.
2: Ano.
1: A samozřejmě já teď pejsky nemám, ale mají děti. A ty odjeli na dovolenou, takže já je mám teď.
2: Takže
1: teď tady je zrovna krmím jabkama.
2: Takže oni jsou u tebe teď jako u babičky na hlídání, jo?
1: Ano, mám dvě vnučky.
2: Dvě vnučky.
1: A dobrý.
2: Ježíš, tak nemusí, to je dobrý.
1: Nemusí vlastně nikam, že jo, chrápou, prostě až když se probudím, tak jdou se mnou na procházku a pohodička.
2: Tak ty mají
1: pohodičku. Jsou to pejskové úplně, jsou to kočičky, no.
2: Jo, takže pejskové, ale kočičky.
1: No, to jsou zlatí.
2: Ale teď je ještě důležitý odpovědět na soutěžní otázku, jestli jsi na to připravená.
1: No, úplně.
2: Úplně, tak jdeme na to.
1: Ale tak ne nějakou těžkou, jako
2: neboj,
1: jo?
2: Neboj, bude to jednoduchý, neboj. Tak Jituško, čím je platinum jiné než běžné granule? Je to za A, připravuje se šetrným vařením z čerstvého masa, nebo je to za B, každou granuli ochutná šéfkuchař, a nebo je to za C, granule umí sami aportovat?
1: Ty brďo. No, nevím, popřemýšlím, ale Ačko.
2: Jasně, je to Ačko!
0: Sami jste slyšeli, že to není vůbec těžký a poslední možnost vyhrát si prémiové krmení Platinum za 3000 bude dneska odpoledne, odpolední show Padla, startuje 15 hodin a sami jste slyšeli, že si to vyhrát je naprostá pohodička, pohoda, prostě pohoda. I ten pátek je pohoda, tak jsou tady kabáti, pohoda, jsme Hit Radio Nord Music.
3: Vezmu tě má milá rovnou k nám. Louky, lesy, hej, na vrán, všude samá kráva, samej vůd.

stále veselá, stále roztančená Shakira, Eizo. S vámi Hit Radio Nord Music, dneska 21. srpen a mimo to, že si dneska vlastně připomínáme to nešťastné výročí okupace Československé republiky v roce 1968, tak mám tady ještě jednu zprávu a to, jelikož je 21. srpna, že z měsíce srpna zbývá už jenom 10 dní, jo. Už jenom 10 dní a bude tady září. Neuvěřitelně, jak to uteklo. Tak pokud jste ještě něco nestihli, nebo potřebujete něco navštívit a dohnat, tak máte nejvyšší čas o to pokusit a už za malou chvíli dorazí sem na Hit Radio Nord Music Luis Capaldi, jeho Survive.

0: díky, že jste s námi a všem krásný pátek.
1: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
2: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
4: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Scháníte spolehlivé rodinné auto se všemi zárukami, jistotou a skvělou cenou?
7: Auto ESA, to je vaše správná volba pro kvalitu, garance i prověření vozu.
6: Auto ESA, to je první a jediný český certifikovaný prodejce ojetých vozů.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: Společnost Severočeská armaturka, tradiční výrobce průmyslových armatur, přijme do svých řad muže i ženy na pozice vyučený kovoobráběč, montážní dělník, skladník nebo asistent vedoucího výroby. Nabízíme jednosměnný provoz, 13. plat, ale i příspěvek na dovolenou. Více na www.sca.cz. Opakuji, www.sca.cz.
10: Tohle musíte zažít. Motokáry Teplice posouvají zábavu na úplně novou úroveň. 30 nových motokár, jedna trať, nekonečná porce adrenalinu. Rychlé stroje z Francie pro dospělé, bezpečné pro děti i dvousedadlové káry pro společnou jízdu. Rezervujte si svou jízdu nově online na metropoleteplice.cz. Motokáry Teplice. Zažijte opravdový motosport na vlastní kůži.
11: Lounští, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
12: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
11: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
12: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
11: 20. až 29. srpna, Louny, ulice Průmyslová, vedle stavebnin DEK.
12: www.cirkushumberto.com.
13: Městský stadion v Ústí nad Labem bude tentokrát hostit souboj favoritů šance národní ligy. FK Viagem Ústí nad Labem versus FK Dukla Praha. V pátek 21. srpna od 18 hodin. Přijďte fandit domácím proti loni ještě prvoligovému týmu. Ústí versus Dukla. Fotbal, na který vás zve mediální partner Severočechů, Hit Radio Nord Music.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90 a čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Mami, já mám řidičák.
16: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
17: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
2: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
18: Hit Radio Nord Music.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: On je prostě dobrý, Luis Capaldi na Hitrádu Nord Music. 11 hodin. Pojďme na silnice, je to Robert.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na D7 mezi 45. a 35. kilometrem. Je to ve směru do Prahy, bude v pravém pruhu probíhat sečení trávy. A ještě na trase z Teplic na Řehlovice u nájezdu na dálnici D8 budou na krajnici probíhat práce údržby. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
3: 10 za měsíc?
2: Spíš 12.
3: 12? Vážně, Zuzko?
2: 7378.
3: Za toho velkýho Enyaqa?
2: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
3: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
2: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
4: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
5: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
6: Mautsta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
5: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
6: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
5: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
6: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutov.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Česko čeká v pátek a v noci na sobotu významná srážková situace. Přes naše území bude přicházet tlaková níže, která přinese velmi silné bouřky i vydatný déšť. Tato kombinace může lokálně přinést srážkový úhrn kolem 70 mm. Nejvíce by mělo pršet v pásu od Šumavy po Krkonoše. Cestování vlakem má nabídnout kvalitnější mobilní připojení. Správa železnic chce zlepšit pokrytí 5G signálem na vytíženém koridoru mezi Prahou a Českou Třebovou. Co se změní, ví mluvčí státní organizace Nela Frýbová.
9: Na 5 místech vyrostou nové vysílače, o samotné šíření signálu se postarají mobilní operátoři. Nejvyšší přípustná nabídková cena je necelých 170 milionů korun. Hotovo by mělo být na začátku roku 2028.
1: V současné době správa železnic hledá pro zakázku projektanta a zhotovitele. V Ústeckém kraji je v několika přírodních koupalištích horší kvalita vody. Hygienici doporučují, aby se lidé po koupání v jezeře Chmelař na Litoměřicku a zatopeném lovu Varvažov na Ústecku osprchovali. Stejné doporučení platí u Nechranické přehrady na Chomutovsku. Zhoršená jakost vody je také na koupališti v Jetřichovicích na Děčínsku. Snížená průhlednost vody je v jezeře Matilda u Mostu, bez závad jsou jezera Benedikt a Most. Fotbalisté Hradce Králové v úvodním utkání čtvrtého předkola konferenční ligy vybojovali v závěru po trefách Umara remízu 2-2 na hřišti Panathinaikosu. Na olympijském stadionu v Aténách padly všechny branky po změně stran. Odveta je na programu příští týden v Hradci. Na severu Čech bude dnes dopoledne polojasno, během dne ale bude přibývat oblačnosti a odpoledne a večer se na většině území vyskytne déšť, přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty je 24 až 27, na horách to bude do 21 stupňů.
0: Tak to byl Robert, jeho počasí a teď vám krásný dopoledne všem přeje Dan Rakacký.
7: Hit Radio Nord News.
0: A protože je pátek, tak už za chviličku pozvánka na akce, který se konají o víkendu na severu Čech. Buďte u toho, tady už je Meduza, Bad Memories.

Přeji taková kasy. O tom teď zpívala Nirvana Kamezuar. S vámi Hitrádio Nord Music, díky, že i v pátek jste si udělali čas a jsme vaším společníkem. 11 hodin 13 minut a protože je ten pátek a já už to sliboval, čeká nás víkend, sice jako počasí slibuju, že nebude bůh jaký, ale i přesto se dá cokoliv a něco dělat. Tak pojďme se podívat, na co můžete vyrazit jak dneska, tak během víkendu. Dneska můžete například zažít noc na zámku. Zní to velice lákavě, protože dneska vás čeká noční putování s hrabětem a jeho sluhou na zámku Děčín a hrané prohlídky v noci vás přenesou do 19. století. Zní to velice lákavě, můžete zažít troška historie. Benedikt Most zítra, tam proběhne Jelen Fest a vy můžete prožít celý den se skupinou Jelen a jejich hostem, tím bude lipo. Mám tady program toho celého festáčku, který je pro celou rodinu. Začíná to už ve 3 hodiny odpoledne, končí to v 11, takže to je na celý den a můžete se těšit třeba na autogramiádu s Jelenem, taky

Jelení koncert pro děti tam proběhne, pak vystoupí samozřejmě Lipo jako speciální host, bude i tombola a velká jelení show vás čeká večer od 8 do 10. Takže Jelenfest zítra, Benedikt Most, přijďte si to užít, my jsme rozdávali tady na Hitrádu Not Music lupeny včera, tak věřím, že i naše výherkyně se to užije maximálně. No a pozor, po dvou letech se vrací oblíbená a dneska už legendární automobilová tuningová show Car Wars, proběhne na letišti v panenském Týnci a čekají vás 3 dny, které budou patřit nejen autům, ale taky skvělý zábavě. Budou noční sprinty, drifting, exibice, vyhlídkové lety, trotl paráda a spoustu dalšího. A začíná se dneska ve 3 odpoledne a končí se až v neděli ve 12. Prostě 3 dny na letišti. Já u toho budu, protože dneska mi čeká páteční party, zítra moderace, sprinty a tak dále. Takže jestli máte chuť zažít hezký víkend na letišti v panenském Týnci v rámci Car Wars, máte prostě šanci a můžeme se tam potkat a taky pokecat. A jak, ať se vydáte kamkoliv o víkendu, tak vám přeju, ať se skvěle bavíte a v pondělí si povíme, jaký to bylo.

0: s vámi Hit Radio Nord Music. Dan vám přeje krásný dopoledne a pokud nemáte teď chvilku co dělat, máte chvilku čas, tak doporučuji skočit na náš Instagram hitradio_nordmusic, protože právě tam můžete dnes vyhrát nabitou tank kartu Easy od Orlenu, takže můžete třeba chvilku mít ježdění úplně zdarma a všechno se to děje na našem Instagramu, tak tam skočte, Instagram hitradio_nordmusic a tam to na vás čeká, nabitá tank karta od Orlenu a jízda zdarma.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rodina Nova jede za vámi do Teplic.
3: Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
2: S Lucí Borhyovou
3: a Rejem Korantengem.
2: Těšíme se na vás. Den s Novou naživo.
3: Už tuto sobotu v Zámecké zahradě.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun. Skonto na
5: byte. Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
6: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
7: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
6: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici z Michýna.
8: Tisknu levně CZ.
9: Náplně hned.
10: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
11: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
12: Tohle musíte zažít. Motokáry Teplice posouvají zábavu na úplně novou úroveň. 30 nových motokár, jedna trať, nekonečná porce adrenalinu. Rychlé stroje z Francie pro dospělé, bezpečné pro děti i dvousedadlové káry pro společnou jízdu. Rezervujte si svou jízdu nově online na metropoleteplice.cz. Motokáry Teplice. Zažijte opravdový motosport na vlastní kůži.
13: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
14: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 22. srpna v areálu Benedikt v Mostě. Těšíme se na vás.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Tohle je úplně o pohodě. Marshmallow, Jonas Brothers na Hitrádu Not Music. A už to nebude trvat dlouho a přidá se ke mně moje drahá kolegyně Lucie Schläger a dopolední show LSD Lucie s Danem bude kompletní, tak asi víte, že přes prázdniny jsme měli volno, nebo Lucie spíš měla volno, já jsem tam občas a od září odstartujeme druhou sezonu naší dopolední show a aby jsem vás na to připravil, protože to pro mnohé bude šok zase po těch dvou měsících, tak si tady připomínáme naše vstupy se sezóny minulé. A teď se podíváme na to, jak to bylo s Lucí Schläger, když dorazila vysílat po dovolené na Santorini. Tady má napsáno, Lucie se neumí vrátit do reality, včera moře, dneska bordel v Ústí, pojďme si říct, už to ví, byla si na Santorini, tak já tě vrátím do té reality, z té reality tam zase zpátky. Počkej chviličku, jo, poslouchej to.
1: Už se vracím, mám zavřená oči.
0: Počkej, to ještě není ono, to je jako
1: no, na pět. Předehra.
0: Tak pojď, už nám to řekni všechno.
1: Ale můžu se rovnou slíkat do plavek, já mám ten Nevadí ti to, já jsem vždycky opravdu nahoře bez nějak.
0: Nevadí
1: nám, posluchači, dobře,
0: nebude vám vadit, když si z Lucie odloží nahoře bez.
1: Rozepí nám jeden kroplíček. Druhý kroplíček. Moře mi tady svítí. Na prdelínu.
0: Takže Santorini.
1: Sluníčko svítí, moře šplouchá.
0: Dobrý.
1: Hele, Santorini, přiznám se, že jsme byli loni s manželem poprvé. Mm-hmm. Byl to můj velký sen. Opravdu celý život. Já jsem si jako dítě hrozně přála si někdy na ten ostrov. Ale nevím, buď bylo něco přednějšího, jiného, nevím. Za prvý, přišlo mi to i drahý, jako hrozně. Tak se mi furt jako odkládali a já jsem to dostala ke 40. narozeninám.
0: Skovi už ty prsa, prosím, už to nikdo
1: nezajímá.
0: Jo,
1: počkej, promiň. Počkej, já se zase zapnu.
0: Dobrý, tak.
1: A, dobrý. Takže loni jsem tam byla poprvé s mým mužem. Dostala jsem to ke 40. narozeninám, ale jeli jsme až o 3 roky později, což bylo loni.
0: To nevadí,
1: hlavně, že jsme jeli.
0: Ano.
1: A byli jsme oba velmi uchváceni, protože Santorini, ostrov, samozřejmě v našem věku už i dobrého jídla, to je taky zajímavé, jak už přesedláš na to jídlo, že se jako chceš dobře najíst a napít. Ale ty výhledy z té kaldery, to je neuvěřitelný. Vlastně člověk si uvědomí, co dokáže ta příroda, že to všechno sopeční lávy, tam jsou, že vzniklo to na těch kráterech. Je to nádherný to vidět. A velká romantika za mě. Hmm. Ale letos jsme to pojeli trošičku jinak, protože mě loni mrzlo, že jsme to měli právě takový hogofogo, ten bazének, ty výhledy, to dobrý jídlo pití. Ale letos jsme si půjčili skútr a projeli jsme si červenou pláž, černou pláž, bílou pláž, celý vlastně ten ostrůvek.
0: Jako vodní skútr?
1: Ne.
0: Normální skútr.
1: Normální klasický skútr.
0: Aby jsme měli jasno, víš.
1: 125, víš to, taky bylo vtipný. Přijeli jsme do půjčovny 125, 150 a my jsme tu sílu toho skútru, že my jsme se s manželem na sebe koukli a my, nám stačí 125. Víš, jak v tom věku rozumíš, brzy nepotřebuješ jako rychle k čemu, budeš spěchat, chceme se kochat. Takže jsme si celý ostrov projeli, si troufám říct. A to jsou prostě ty nejhezčí zážitky. Já to vždycky říkám mým muži, já nepotřebuju. Takže tenhle rok jsem vlastně taky dostala Santorini. Mm-hmm. Zase k narozeninám. Protože manželka, já jsem viděla, jak jsem loni byla tak šťastná. Tak vlastně letos v únoru jsem zase to dostala k narozeninám, tento víkendový pobyt. Takže já už si vždycky přijdu, a manžel to ví, i Vánoce, i narozeniny. Rozumíš, já nechci hadry, nechci šperky, nechci nesmysly. Já chci zážitky, já chci žít a já to miluju, prostě to cestování. Takže jsme si to zase užili prostě bez dětí a je to skvělý, bez těch dětí nechat je doma. Doporučuji všem manželství.
0: Víš o tom, že jsi to teď spoustu manželům a mužům hodně zavařila? Že manželky budou chtít taky.
1: No a poslouchej, zrychlujou. Koukněte se na ten bankovní účet, rychle. A udělejte pro tu manželku něco dobrýho taky, jo? Aby ona byla taky unavená s dětí, pořád vaří, pere, smaží, já nevím, co všechno dělá, rozumíš, věší prádlo. Chudinka, máme toho plný zuby, chodí do práce, chodí cvičit, aby jsme dobře vypadali, aby jsme dobře jedli, všechno, ještě aby jsme fungovali v posteli. No to tě prostě nebaví, potřebuješ na Santorini.
0: Lucie, výborný. Za chvíli se k tomu všemu vrátíme. Jsi výborná, hele, to byla skoro jak písnička. Mě
1: ten odpočinek svědčí,
0: Lucie je zpátky v plné formě a to máme rádi, tak pojďme, teďkon trošku ale zvolníme, protože máme tady Last Good Night a Pictures of You, aby jsme se zase uklidnili, jo? Uklidni se.
1: Tak jo, se vrátím do reality.
0: No a teďkon takhle, jo?
1: Jo, tak to už je klasický Hitrádio Hordiusy.
0: Krásný dopoledne vám všem.

0: Je přesně 11:45. S vámi je Hitrádio Nord Music a za malou chvíli se dopoledne překulí v poledne a potom odpoledne. Už za malou chvíli dorazí klasicky, jak už jste zvyklí, srdcovky, to znamená songy, který máte v srdci, na který jste možná už i zapomněli a který je dobré si občas připomenout, tak si to dejte. No a nezapomeňte, taky odpolední show Padla, kde na vás čeká prémiové krmení Platinum, dneska naposledy pro vaše čtyřnové miláčky za 3000 korun. Přátelé, užijte si víkend, loučí se Dan a těším se na vás opět v pondělí od 9 dopoledne. Ahoj!
1: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Já z tebe snad vykvetu.
4: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve Valdiviánském lese.
5: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
6: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
7: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
8: Město Žatec vás zve na dočesnou 2026. Už 4. a 5. září se koná 69. ročník slavností chmele a piva. Těšit se můžete na více než 60 pivovarů, ochutnávky, soutěže i degustační zóny. Vystoupí Richard Miller, Slza, Vohnout a další hvězdy. Vstup je zdarma. Více na dočesná.cz. Patron dočesné 2026, Žatecká teplárenská AS, se významným způsobem podílí na organizaci 69. ročníku Žatecké dočasné.
9: Městský stadion v Ústí nad Labem bude tentokrát hostit souboj favoritů šance národní ligy. FK Viagem Ústí nad Labem versus FK Dukla Praha. V pátek 21. srpna od 18 hodin. Přijďte fandit domácím proti loni ještě prvoligovému týmu. Ústí versus Dukla. Fotbal, na který vás zve mediální partner Severočechů Hit Radio Nord Music.
10: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.
11: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
12: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
11: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
13: Tisku levně CZ.
14: Náplně hned.
15: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána. Cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Hit Rádio. Hit Rádio Nord Music.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, na trase z Teplic na Lovosice za Bořislaví budou na hranici probíhat práce údržby a ještě na trase z Teplic na Litvínov za Osekem budou na hranici taktéž probíhat údržbové práce. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Tohle je ten L-Rock, co dostal auto roku.
5: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
4: Tak to bude drahota.
5: 6, 5? 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
4: Za auto roku? Jako fakt?
5: Fakt. 6, 6, 5, 5. Jen v Auto Nord.
6: Škoda L-Rock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. AutoNord.cz.
7: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaše lásku skladem a diskrétně.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej, tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Schodek státního rozpočtu příští rok oproti letošku vzroste, překročí tedy 310 miliard korun, bude ale nižší než 400 miliard, uvedla to ministryně financí Alena Schillerová. Rezort musí návrh rozpočtu předložit vládě do konce srpna. Deště začínají oživovat zeleň, na doplnění zásob podzemních vod, ale podle odborníků zatím nestačily. Lidé, kteří během léta o vodu přišli, by navíc měli být na pozoru, pokud se jim studny opět naplní. Voda může být kontaminovaná. V Řecku bylo od začátku roku kvůli způsobení požáru zatčeno 308 lidí. Ve většině případů šlo o nedbalost, ve 36 o úmysl. Řecké veřejnoprávní televizi to dnes řekl mluvčí hasičů. Rovněž vyzval k dodržování všech pravidel vyhlašovaných v době nebezpečí lesních požárů. A teď ještě něco z regionu.
2: Na filmaře teď narazíte kolem Jirkova u Chomutova. Od poloviny srpna se v ulicích města pohybuje filmový štáb. Natáčí zde celovečerní film Moje malá Vic. Filmaře můžete potkat hlavně v okolí sídliště na Borku. Natáčení ale probíhá také v dalších částech Jirkova. Některé scény vzniknou také v Chomutově. Štáb zamíří například i na Kamencové jezero.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Na severu Čech bude dnes postupně přibývat oblačnosti, odpoledne a večer se na většině území vyskytne déšť nebo přehánky, teploty 24 až 27 stupňů Celsia.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
13: Je tady pátek, konečně, ahoj, jak se máte? Takhle po pracovním týdnu, který je téměř za námi. Dočkali jsme se. Fantazie. Nádhera. Doufám, že třeba navíc je to pro vás dneska poslední den v práci a že vám od pondělka začíná dovolená. To bych vám taky přál. 12 hodin, 2 minuty, máme tady páteční poledne, takže začínají srdcovky a dnešní srdcovky budou trošku jiný. Budou trošku jiné. Uslyšíte hity, které jste možná ještě neslyšeli, nebo jste neslyšeli za poslední třeba 20 let ani jednou. Já se na ně těším strašně moc. Velmi jsem si dal velkou péči s jejich výběrem. Každopádně hned na úvod dáme něco, co znáte. Holky, dámy, slečny, tohle je pro vás, jo? Rok 1999. Jestli máte pocit, že vám to dneska nesluší, blbost, loupost. Vypadáte jako sexbomba. Fakt dneska dobrý.

0: Tom Jones, rok 1999.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Sex Bomb. Za mě fantastický hit, není asi lepší hit, kterým bychom mohli otevřít páteční srdcovky na Hitrádiu. Teď trošku zvolníme tempo, téma dnešních srdcovek je, co vám chybí z devadesátek. Jedna věc, která vám chybí. Já jsem dneska přišel na to, že mi strašně chybí sran do kaps. Pamatujete si to? Se jako cestou vlakem bez randokapsu prostě nedali tenkrát. Tak napište mi na 777-937-777 jedna věc, která vám chybí. A my si dáme mezi tím další srdcovku. Vybírám pro vás Guns N' Roses. Kapelu, která je často označovaná jenom jako kapelu coverů. Říkám, no a co? Když to dělají dobře. Tak si dáme jeden cover z roku 94, ten úplně původní, ta původní verze je z roku 1958, byla trošku temnější od The Skyliners, ale Guns N' Roses z toho udělali vlastně takovou jako příjemnou baladu, která je teda hodně smutná. Since I Don't Have You na Hit Radio.

0: Cupku. Dobrý, ne?
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Já vím, že samochvál smrdí, ale v tomhle případě si tady klidně na chvilku ve studiu hold otevřu okno, protože za Shifters na páteční poledne, tak to jsem na sebe fakt jako hrdej. Lola's Team, nádherný hit, který se prostě v rádiu už nehraje, je to obrovská škoda. A tak jsem strašně rád, že tady na Hit Rádiu v rámci srdcovek jsme si ho alespoň znovu mohli připomenout, protože to je přesně takový ten jako páteční drive, to je to, co bychom chtěli v pátek večer slyšet, aby nám to zlepšilo náladu. A to ještě pořád. Nevíte, co vás dneska čeká, jo? Ještě mám pro vás jednu lahutku. Bude to srdcovka s číslem 5. Ta, co bude teďko, 4, to je taky jako super, jo? O tom žádná. Ale až uslyšíte tu pátou, tak vám garantuju, že budete v totálním zenu. Trvá 2 minuty 59 vteřin. A vyklidní vás tak, že už vás dneska nikdo a nic nerozhází. Ani kolony na dálnici, kdybyste se odpoledne v nějaký sekli, ani návštěva u rodičů a nebo návštěva rodičů vašeho partnera nebo partnerky. Prostě ne, budete úplně v totální, naprostý pohodě. Díky Hit Rádiu a srdcovce s číslem 5. Ta bude už za chvilku. My si teď dáme 4 Human League, taky fantastická věc. A ještě v rychlosti takhle kouknu na WhatsApp, co vám chybí z 90, co jste mi psali, tak. Kromě teda Griliášových vlnek, což je prostě tady 90% zpráv, tak Vlaďka mě nejvíc pobavila. Ahoj, mě z těch 90 nejvíc chybí mládí.

0: páteční srdcovka I'm Easy a Faith No More.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Říkávali, že pocit pohody se prý nedá zudebnit. No a pak právě přišli Faith No More a jedinou písní nás doslova posadili do gauče a dali nám takhle nohy na stůl. Nádhera. Pátá srdcovka je vlastně za námi a to je všechno. to uteklo. Už jenom jedna jediná srdcovka, která je na vaše přání a dneska, protože je pátek a před námi víkend a o víkendu, tak pro vás máme vždycky dopoledne narozeninovou roletu, kdy hrajeme hity na přání z roku, kdy jste se narodili. Tak i dneska si dáme takovou narozeninovou srdcovku. Co vy na to? Ať to není nic složitýho, ať nemusíte nic složitýho vymýšlet a přemýšlet, tak stačí, když mi napíšete na WhatsApp Hit Rádia 777-937-777. Jednoduchý čtyři čísla, který znamenají ročník vašeho narození, jo, nebo rok vašeho narození. Prostě napište mi, v jakém roce jste se narodili, já tady jeden rok vyberu, kouknu, co se v té době nejvíc hrálo a pak vám ukážu tady u nás na Hit Rádiu, co se zrodilo ve stejný rok v hudbě, jako když jste se vy dostali na svět. To je krásný. 12.22, to je aktuální čas, dáme za chviličku jeden hit, bude Eva Farna a Miraj a pak narozeninová srdcovka. Tak ještě jednou pište 777-937-777.
2: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
2: A?
3: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
2: nepřežijí.
3: Naštěstí Baumax má řešení.
2: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
5: Dostihy jsou zpět. V sobotu 22. srpna se na Hippodromu Most otevře druhá část letošní dostihové sezóny tradiční svatováclavskou cenou. Užijte si odpoledne plné napínavých soubojů, skvělé atmosféry a zábavy pro celou rodinu. Otevíráme ve 12 hodin. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program, atrakce pro děti, výborné občerstvení i špičkové dostihy. 22. srpna na Hippodromu Most. Těšíme se na vás.
6: Rodina Nova jede za vámi do Teplic.
7: Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
6: S Lucí Borhyovou
7: a Rejem Korantengem.
6: Těšíme se na vás. Den s Novou naživo.
7: Už tuto sobotu v Zámecké zahradě.
8: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
9: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
10: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
9: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
11: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
12: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
13: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
1: Lounští, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
14: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
1: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
14: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
1: 20. až 29. srpna, Louny, ulice Průmyslová, vedle stavebnin DEK.
14: www.cirkushumberto.com.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio. Když se probudí

0: Eva Farna a Mirai, vzpomeneš si, 12 hodin 31 minut.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: My půjdeme do doby, kdy Eva Farna ani Mirai navrátili, ještě vlastně nebyli na světě. Mám tady srdcovku na přání, která dneska je narozeninová. Chtěl jsem po vás, abyste mi na WhatsApp Hit Rádia s číslem 777-937-777 napsali rok, ve kterým jste se narodili. Můj prst tady úplnou náhodou ukázal na rok 1984. A musím říct, že jsem si teda naložil zbytečně moc velký sousto. 1984 byl neskutečný rok. Dobře poslouchejte, co tam je za hity. Frankie Goes to Hollywood Relax. Ghostbusters, tedy Krotitelé duchů. Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Queeni vydali Radio Gaga. Prince vydal Purple Rain. A já nevím, co z toho mám zahrát. Tak... Postavím dneska proti sobě, protože Queeny, tak ty jsme hráli tenhle týden v srdcovkách, tak postavím proti sobě tedy Ghostbusters, Krotitelé duchů a Prince Purple Rain a nechám to na vás, jo. 777-937-777, pište teď hned, co byste chtěli slyšet, prostě, a abyste nemuseli vypisovat, tak Ghostbusters je jednička, Purple Rain je dvojka, tak pište jedničko nebo dvojku, prvních 10 zpráv, se to tady takhle, hele, už to jede. Purple Rain, Ghostbusters, tak to je 2-1. Dvojka, jedna jednička, dvojka, tak OK, tak to nemá smysl, abych teda pokračoval dál, evidentně prostě jsme na dvojky. Tak jo, Ghostbusters by byly skvělý, ty by nám to tady trošku jako oživili, ale na druhou stranu, jako i do tohohle počasí, na konec pracovního týdne. Ty kokos, jste skvělý. Volme doprava. Rok 84. Prince. A to je boží.

0: Dnešní narozeninová srdcovka z roku 1984. Totální klasika. Prince, Purple Rain na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: No a tím nám dneska taky končí srdcovky. Prince tedy porazil Ray Parker Juniora, hit Ghostbusters, na základě vašeho hlasování. Takže my budeme pokračovat dál. Další srdcovky, tak ty budou opět v pondělí ve 12. Nebo víte co? Ale je to jedno, ne? Je pátek. Je pátek. No a co, že už byla srdcovka na přání? V životě se má žít teď hned a ne furt na něco čekat, ne? Tak když jste si psali i o tu jedničku, pojďme si ten pátek udělat krásný, kdy tohle je Hit Radio, pojďme se bavit s tím životem a pojďme si dát výjimečně dvě srdcovky na přání, ne? Co? Co mi na to? Volume doprava, protože přichází... Kdo? Ghostbusters!

A takhle my si tady žijeme, to jsou pořád nějaký pravidla a tak dále. Je občas jako důležitý taky některý pravidla trošku porušit, ne? Ray Parker Jr., Ghostbusters, a myslím si, že asi máme všichni plány na večer jasný, pokud budete doma, prostě si dneska koukneme na krotitelé duchů. A to už jsou opravdu poslední srdcovky pro tento týden.

0: Rehab na Hit Rádiu, 12 hodin 44 minut, s váma Jirka Pelnář, ještě jednou krásný pátek přeju. Srdcovky jsou tady za náma, já ještě zdravím takhle na dálku taky Toma, který psal na WhatsApp Hit Rádia, že poslouchá v traktoru, že si jako fakt užil krotitelé duchů. Tak to je krásný, to je super, kde všude posloucháte Hit Rádio. Netušil jsem, že dneska s váma budu trávit ještě jako šichtu v traktoru, tak nádhera, teď se na to moc nedrncá. Docela by mě zajímalo, vlastně takhle Tome, klidně ještě napiš, kolik to žere. Kolik vlastně jako žere traktor? Protože na tu spotřebu, na tu teď jezdíme úplně všichni. Ty ceny na benzínkách, oproti včerejšku to zase šlo o korunu nahoru, alespoň teda tam, kde já tankuju. Tak si říkám, že zaplať pán Bůh, že alespoň my vám dáváme tu šanci, že si můžete nějakým způsobem ušetřit peníze za pohonné hmoty. Protože dneska je pátek, mezi 12. a 15. budeme hrát dokonalou desítku, ve který vám dneska dám až 10 000 korun na benzín nebo na naftu. Jo, tak dál poslouchejte Hit Radio, váš čas ještě přijde. Tak držím palce. Do 13. hodiny z hitů. Lučenzo a Don Omar, dáme nějaký letní hit a taky Taylor Swift.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Zabrušanech u Teplic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
2: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Vítejte v Bibík.cz, vaší první volbě pro autosedačky a dětské kočárky. Naše prodejna v Lounech je jen 50 km od Prahy a je ta nejlepší v Ústeckém kraji. Otestovat si u nás můžete více než 40 autosedaček a kočárků. Autosedačku si můžete vyzkoušet přímo ve vašem autě. Přijeďte, otevřeno máme až do 19 hodin a jsme tu i v sobotu. Bibík.cz, specialista na autosedačky a dětské kočárky.
5: www.bibík.cz.
6: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinza na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků.
7: Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů.
6: Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
9: Attention!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
9: Yes!
10: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
11: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
12: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
13: Nákupy v online shop CZ.
14: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
13: www.onlineshop.cz.
15: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znamenka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
16: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská.cz.
5: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: tak všechno mám.
1: Poetika, blízko a velmi blízko jsou také i další nejnovější zprávy s Dominikem. Už za chviličku, ještě předtím aktuální doprava na Hitrádiu.
2: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na dálnici D7 na 42. kilometru ve směru na Chomutov, probíhají na krajnici práce údržby. A ještě v Chomutově, v Jiráskově ulici, probíhá oprava horkovodu. Počítejte tam s omezením. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
5: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hi, I'm Lenny Kravitz.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
7: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
9: Bylo 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Do Česka míří další silné bouře, kvůli nim se mohou dnes večer a v noci výrazně zvednout hladiny menších přítoků Dolní Vltavy v Praze a taky menších toků na severu Čech. Meteorologové očekávají dosažení i druhých povodňových stupňů. Nejhorší situace by měla být v zastavěných částech povodí. Výběr školního batohu není radno podceňovat, co by měl kvalitní batoh splňovat, řekne Lucie Korveliusová z D-testu.
10: Měl by mít široké, polstrované a snadno nastavitelné popruhy, ideálně také hrudní pás, který umožní přizpůsobit batoh postavě dítěte. Důležitá je rovněž dobrá viditelnost, odolnost proti dešti, pevné držadlo a kvalitní zapínání.
9: Dítěti musí batoh taky dobře sedět a být pohodlný. Španělský tenista Carlos Alcaraz bude po zranění zápěstí obhajovat titul na US Open v New Yorku. Na kurtech chybí vítěz celkem 7 Grand Slamů od poloviny dubna, poté co odstoupil z turnaje v Barceloně. Soutěže ve dvouhře na US Open začnou 30. srpna. A teď ještě něco z regionu.
2: Příští rok by mohla Lovosice a vedlejší Sulejovice propojit nová cyklostezka. Momentálně je dokončena projektová dokumentace a na Lovosickém stavebním úřadě probíhá řízení o vydání povolení stavby. Jakmile ho samosprávy získají, budou moci požádat o dotaci. Cyklostezka bude dlouhá zhruba 2 kilometry, široká 3 metry a bude mít i pruh pro pěší.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.
2: Na Ústecku bude dnes postupně přibývat oblačnosti, odpoledne a večer se na většině území vyskytne déšť nebo přehánky, teploty 24 až 27 stupňů.
3: Jirka Pelnář, Hitrádio.
1: Zprávy na Hitrádiu jsou za námi, děkujeme Dominikovi, že už víme, co by všechno měl splňovat nový školní batoh pro děti. Já si říkám, doufám, že vy taky máte u sebe nějaký batoh, protože já vám teď naložím plnou polní skvělých hitů na páteční odpoledne. Dáme Imagine Dragons, Ella Henderson nebude chybět a hned na úvod

Imagine Dragons na Hit Radio na páteční odpoledne, za chvíličku bude čtvrt na dvě, pročítám si tady zprávy, co posíláte na WhatsApp Hit Radio 777-937-777 a přišla mi zpráva, docela zajímavá, a to od Kamči a píše: čau Jirko, na čem dneska jedeš? Tolik energie na konci pracovního týdne jsem ještě neviděla. Kamča Třebíč. No, na čem? No, nic zvláštního. Cukr. To je celý. K obědu jsem měl buchtičky se šodo, potom kolegyně přinesla medovník a místo kafe, tak tady mám na stole půllitrový hrnek kaká. Jo? Ano, asi jsem jediný čtyřicátník v okruhu 259 kilometrů, co pije kakao, ale prostě ten cukr dělá divy. Já vím, že to není zdravý, já vím, že všude frčí všechno bez cukru, ale jo, já bych jako vůbec nebyl proti, kdyby ho zase vrátili do hry. Ať se klidně teda jednou pro vždy nechají plastový brčka, ale hlavně ať nepřijdeme o ten cukr teda, jo? Mimochodem, když jsme u toho cukru, věděli jste, že kostkový cukr je český vynález? Ano, celý svět se nám opět může poklonit, je to tak. Až do roku 1843 byl cukr v domácnostech, pokud tam teda byl, jenom jako ve formě takových velkých cukrových homolí. Až jednoho dne přišel domů ředitel dačické rafinérie a dostal od své paní brutální sodu za to, že se zase zranila a sekla do prstu, když sekala tu cukrovou homoli. Takže frajer teda ze strachu ze své paní tak začal přemýšlet a nakonec doopravdy vymyslel kostkový cukr v této formě, tak jako známe dodnes. Nechal si to patentovat a to všechno se stalo v lednu roku 1843. Takže dámy, děkujeme vám, že jste pro nás stále inspirací a motivací a upřímně i tady z toho můžeme říct, tady z toho jako příběhu, že asi jako strach z vlastní manželky

0: Alexandra Burke, Haleluja. My si vlastně jako můžeme říct nakonec jako Haleluja, že některá doba už je dávno za námi a že vlastně i na rovinu, i přesto, že nás něco teď jako nebaví, tak buďme opravdu jako rádi za to, v jaký době žijeme. Kort dneska si to můžeme uvědomit, 21. srpen, jo, takže 21. srpna, všichni víme, co se dneska slaví. 1968 vtrhla do Československa vojska pětistátu Varšavské smlouvy. Dneska jsou různý pětní akce po celém Česku, takže dneska je ten den, kdy si prostě jako fakt jako můžeme sáhnout do svědomí a říci, zaplať pán Bůh, že žijeme v době, jaké žijeme. Je důležitý na to nezapomínat. Cranberries je další hit, který pro vás chystám už za chvíli tady u nás na Hit Rádiu na dnešní příjemný páteční odpoledne. Tak buďte s námi.
1: Já z tebe snad vykvetu.
2: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti, rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
1: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
3: Dostihy jsou zpět. V sobotu 22. srpna se na Hippodromu Most otevře druhá část letošní dostihové sezóny tradiční svatováclavskou cenou. Užijte si odpoledne plné napínavých soubojů, skvělé atmosféry a zábavy pro celou rodinu. Otevíráme ve 12 hodin. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program, atrakce pro děti, výborné občerstvení i špičkové dostihy. 22. srpna na Hippodromu Most. Těšíme se na vás.
4: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
5: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
6: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
5: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
7: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
8: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
10: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Od poloviny srpna si park užijete ještě více. V Německu už totiž skončí letní prázdniny. Více informací na zábavnípark.plon.cz.
11: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
12: Společnost Severočeská armaturka, tradiční výrobce průmyslových armatur, přijme do svých řad muže i ženy na pozice vyučený kovoobráběč, montážní dělník, skladník nebo asistent vedoucího výroby. Nabízíme jednosměnný provoz, 13. plat, ale i příspěvek na dovolenou. Více na www.sca.cz. Opakuji, www.sca.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90 a čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Tak v Německu, prosím pěkně, právě řádí gigantický klíšťata, který jsou pětkrát větší než ty naše. A. Ale když jsme u těch klíšťátek, jo, tak na jakém nejbizarnějším místě jste kdy klíště měli?
2: Já neměla bizarní místo, ale měla jsem klíště, kterého jsem si nevšimla za uchem a měla jsem z něj borelio, takže to bylo jako nepříjemné.
1: Doprčic. A co ty měl klíště na nějakém netradičním místě?
3: Jo.
1: A kde?
3: Přesně tam.
1: Fakt?
2: A taky mě napadly dvě, tak jaký místa, jaký to je?
1: No tak je to jako v jedné oblasti.
3: Je to v jedné choulostivější oblasti.
1: Choulostivější oblasti. A teďka, a mě by vlastně zajímalo, jestli jsi to měl úplně na stejný místě jako já. A to znamená,
4: jak to říct, to je slušně takhle po ránu.
3: U mě to na první pohled nebylo vidět, bylo potřeba odhalit z tou část. A tam dole to bylo.
1: A tak počkej, tak to byly ty německý klíšťata, ty holky, ne?
0: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

a Two Friends, 13 hodin 37 minut. Před chvíličkou, když jsem mluvil o dnešním výročí, ono to zní hrozně, to slovo výročí, když se bavíme o takové události, tak jinak, tak si prostě dneska připomínáme tedy, co se stalo 21. roku 1968. Mnohem příjemnější potom výročí, tak to už se váže k roku 1989, tedy k sametové revoluci, no a především tedy k pádu komunistického režimu. A v roce 1989 také vznikla irská skupina Cranberries. A tak si symbolicky v dnešní den Cranberries dáme tady u nás na Hit Radio. A je to i taková malá pozvánka na dnešní večer. Mezi 18. a 21. opět uslyšíte největší hity z 80. let, 90. let a milénia v rámci Hit Radio Classic. Teď Cranberries.

0: Bruno Mars na Hit Radio, chviličku před 2:45, s váma Jirka Pelnář, posloucháte páteční Hit Radio a jestli rádi hrajete hry, tak samozřejmě je mi úplně jasný, že se nemůžete dočkat listopadu, až vyjde nejočekávanější hra letošního roku GTA 6. Jestli jste propadli v minulosti GTAčku, tak to je prostě, to už není úniku, tu hru budete hrát do smrti, to je jistý. Do listopadu ještě daleko, ale proč o tom mluvím? Protože všude po internetu tak teď lítají ukázky, videa, fotky z líknutý hry. Vypadá to, že opravdu se někdo dostal k tomu, jak to bude vypadat. A začínají pomalu, ale jistě se to tady jako všude. Důležitý jako je, že ty videa, který se dostali na internet, jo, který unikly, tak že se pořád mažou a mažou a mažou. Jo. Takže se někdo snaží je z toho internetu dostat zpátky. A to je taková hned jako prvotní ukázka toho, že by to možná opravdu mohly být originální videa. Tak pokud na něco takového narazíte, možná, že vám to jenom dodá jako trošku chuť. Na druhou stranu, já jako doporučuji nekoukat na to. Já třeba nekoukám ani na trailery k filmu, protože to čekání potom do toho listopadu je ještě mnohem a mnohem delší. Jo? Tak si to asi nedělejte. Každopádně GTA 6, to bude brutální událost roku 2026. Hit Radio bude u toho, ale až v listopadu. Do té doby tak si dáme další skvělé hity. Za chviličku John Legend, taky Kesha s hitem TikTok.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome home.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
4: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
5: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
6: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín.
5: Jak jsou ty trampolíny velké?
6: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních. A máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
5: Jsou trampolíny placené?
6: Ne, trampolíny jsou součástí areálu zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
5: Takže tedy hop hop do zooparku Zelčín. www.zooparkzelcin.cz.
4: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín. CZ.

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do Prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V Prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
6: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.

0: tady pobřežní hlídka, trošku v turingu, v lekem. Jestli pracujete v kuchyni a máte pocit, že tak trošku plavete v práci, tak tohle byl záchranný kruh, co jsem vám tam hodil. Ano, já vím, mohla to být radši Pamela, ale je to kruh, život není dokonalej a navíc musíte makat a ne očumovat blonsku v tuningu. 13.59, nejnovější zprávy pro nás má Dominik, už za chviličku, teď rychlý pohled na dopravu.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Na D7 mezi 45. a 35. kilometrem ve směru do Prahy bude v pravém pruhu probíhat sečení trávy a ještě v Mostě v ulici Karla Havlíčka Borovského je uzavřena vozovka z důvodu prací na silnici. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
4: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
3: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
5: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
7: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na terpry.cz.
8: I'm Ariana Grande.
9: It's Hozier.
10: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
13: Bylo 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Ministerstvo financí začne v pondělí přijímat objednávky na druhou emisi dluhopisů republiky určených pro občany. Upisovací období potrvá do 4. října. Ministerstvo v něm nabídne jen 3měsíční obligace s úrokovou sazbou 3,75% ročně. Příští pátek časně ráno bude nad Českem v případě bezoblačného počasí možné pozorovat částečné zatmění měsíce. Viditelné by mělo být i bez dalekohledu z celého území republiky. Nejlépe ho ovšem uvidí lidé na jihozápadě, kde bude možné spatřit maximální fázi za jasného rozbřesku ještě nad obzorem. Stín země zakryje až 93% průměru měsíce. Zhruba 200 tisíc cestujících už ohodnotilo svou jízdu vlakem v aplikaci Můj vlak. Podle dosavadních dat jejich spokojenost roste. Co k tomu přispívá, řekne mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
14: K rostoucí spokojenosti přispívá především rozsáhlá obnova a modernizace vozidlového parku a pokračující zvyšování kvality služeb. České dráhy v posledních letech uvedly do provozu stovky nových nebo modernizovaných vlaků a investují také do digitálních služeb, které zákazníkům usnadňují cestování.
13: No a teď ještě něco z regionu.
1: Obyvatelé Bíliny mohou opět rozhodnout o tom, které místní obchody, služby nebo řemeslníci patří k nejoblíbenějším ve městě. Do ankety mohou být zařazeny provozovny, které na území Bíliny fungují alespoň jeden rok a mají nejvýše 10 zaměstnanců. Nominace můžete zasílat do 20. září a o vítězích pak rozhodne veřejnost v elektronickém hlasování.
10: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Na severu Čech bude dnes postupně přibývat oblačnosti, odpoledne a večer se na většině území vyskytne déšť nebo přehánky, teploty 24 až 27 stupňů Celsia.
10: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Posloucháte Hit Radio v pátek ve 2 hodiny odpoledne na WhatsApp 777-937-777 mi přišla zpráva. Čau, přišel jsem z oběda, přišel jsem o něco, už jste rozdávali těch 10 000. Tak odpověď je, ne, ještě ne. mezi 12 a 15 to má být a tím pádem už máme jenom necelou hodinku, tak je jasný, že v této hodině určitě na Hit Rádiu budu rozdávat až 10 000 korun na pohonné hmoty, to znamená na benzín nebo na naftu, záleží samozřejmě jako na co jezdíte, důležitý je, že kdo mažete nejde a vy poslouchejte pozorně, za chvilku bude signál.

Tamlinin, tak to je dokonalý hit už po generace, už je to doslova a do písmene takzvaně epický hit. No a když jsme u těch epických věcí, tak léto na Orlen je letos také epické. Tankujte efektu se slevou 1 koruna na litr a prémiovou vervou se slevou 2 koruny na litr s Orlen aplikací každé pondělí a s tank kartou Easy celé prázdniny. Ve Stop Café vás navíc ještě osvěží i limitované letní drinky a na cestu si pak dopřejete i čerstvě rozpečené sendviče. Tím pádem každý letní výlet by měl vlastně začínat na Orlenu. No a aby to bylo úplně co nejpříjemnější, tak na Orlenu kromě epických slev můžete tankovat i zdarma, a to díky Hitrádiu, protože už za pár okamžiků nás čeká naše dokonalá desítka, tedy hra, ve které si můžete vyhrát až 10 000 korun právě na tank kartu Easy, abyste mohli využívat epické slevy od

0: Rádiu Pink ve čtvrt na tři odpoledne a to je chvíle, kdy jdeme hrát dokonalou desítku Hitrádia.
1: Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži.
0: Na telefonu mám paní Martu, dobrý den.
2: Dobrý den, přeji.
0: Jak se máte dneska?
2: Ale v pohodě.
0: To rád slyším. Slovo v pohodě, to je zásadní, tenhle pocit, protože máme před sebou naši dokonalou desítku, ve které můžete vyhrát až 10 000 korun. Mám pro vás připraveno 10 otázek. Ty odpovědi jsou vždy čísla 1 až 10. Já jsem si chvilkou říkal, že odpověď je ano nebo ne, což je hloupost. Mm-hmm. Já jsem si tady jenom připravoval tady ty zvuky. Takhle to bude znít, když odpovíte správně. To je ano a tohle je ne. Jo. Tak. A já vás nebudu déle trápit. Jenom mi řekněte, jste řidička? Jezdíte pravidelně?
2: Ano, jsem řidička.
0: Tak, a co říkáte na ty ostatní blbce, co jezdí s váma za volantem? Co potkáváte na silnicích? To je co?
2: No, jakdy. Jako já jezdím opatrně, tak někdy kroutí člověk hlavou.
0: Chápu, pomalu a při kraji. Tak jo, tak paní Marto, tak jdeme na to. Mám tady první otázku. Kolik hráčů jednoho basketbalového týmu je současně na hřišti při hře?
2: Je 6.
0: Je to 5. Kolik

0: Pět členů měla původní skupina ABBA.
1: Čtyři.
0: Výborně. Kolik mušketýrů je v názvu slavného románu Alexandra Dima?
1: Tři.
0: Výborně. Kolik dní má jeden týden, než zase přijde pondělí a zničí nám náladu?
1: Sedm.
0: Výborně. Kolik strun má běžná kytara?
1: Třeba pět nebo šest? Šest bych řekla.
0: Šest byste řekla, jo? Mm-hmm. Tak to je správně. Nádhera. Kolik pólů má země koule?
1: Dva.
0: Výborně. Kolik bitů má jeden byte?
1: Jeden byte? Kolik má bitů? Mm-hmm. Jeden.
0: Osm. A,
1: osm.
0: Je to tak. To už jsou dvě špatně, nevadí. Kolik prstenů měl podle Tolkienova verše vládnout všem ostatním?
1: Ještě jednou, prosím.
0: Kolik prstenů mělo podle Tolkienova verše vládnout všem ostatním?
1: Jeden.
0: Ano, jeden prsten vládne všem, hezky. Kolik let trvá jedno desetiletí?
1: Deset.
0: Výborně. A poslední, kolik je 27 děleno třemi?
1: 9.
0: Ano, je to tak, já vám gratuluju a to znamená, že máte dohromady, jestli dobře teď počítám, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tisíc.
1: No super, no to je krásná zpráva v pátek.
0: 8 tisíc korun, kolik normálně tak jako utratíte za benzín za měsíc?
1: CCA. No, tak dvojku.
0: Tak dvojku, no, tak to je, čtyři, no, to je čtyři měsíce, to je, skoro, to je skoro půl roku.
1: Super.
0: To je skoro
1: super.
0: Půl roku, jezdíte díky nám gratis. No tak jo, tak já vám gratuluju, to přeju co nejvíc šťastných kilometrů.
1: Děkuji.
0: A ještě jednou 8 tisíc je vaši. Od
1: Orlen. Ježiš, já to musím nějak strávit úplně teď.
0: Tak
1: já
0: jo.
1: Jsem tak překvapena, tak já strašně moc děkuju Hydrádiu Orion.
0: Vůbec jo, není zač. Vůbec není zač.
1: Přeji vám tam všechno nejlepší ve vysílání.
0: Vy jste zlatá. Děkuju. Krásně.
1: A krásný víkend.
0: Vám taky.
1: Ať se vám daří.
0: A no a je to jasný. 8 tisíc je vaši. Ještě jednou gratuluju.
1: No děkuju moc krát. Mějte se krásně.
0: Naschledanou. A já přidám... Já přidám ještě jeden zásadní detail a to je, že dokonalá desítka tady na vás bude čekat ještě příští týden v pátek. Takže ještě pořád budete mít šanci získat si až 10 000 korun na tank kartu Easy od Orlenu.
2: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hydrádiu až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: Za pět minut bude půl třetí, posloucháte Hit Radio. Pokud máte nějaké jako problémy, který máte pocit, že nikdo nedokáže vyřešit, že si musíte vyřešit sami, tak je tady pro vás malá inspirace, protože jeden pán v Košicích, tak to udělal vlastně úplně stejně. Měl stále problém s tím, že nemůže zaparkovat u sebe na sídlišti, jo? Předpokládám, že tohle znáte taky, prostě jakmile přijedete v určitou hodinu, tak bez šance, abyste tam někde zaparkovali. Každý byt má najednou tři auta, že jo, takže náročný. Takže tenhle pán, tak když už měl nervy v kýblu, jak se říká, tak vzal bílou barvu a přímo před svým domem si na silnici sám velmi precizně namaloval vlastní vyhrazené parkovací místo. Město teď jako zuří, že jo, hrozí pokutou a řeší, jak ty čáry odstranit. Zatímco sousedé, tak ty se baví, někteří ho začali dokonce už i napodobovat. No a je to jako dobrý, no. To moc hezký. Není to úplně legální, ale jak říkám, je to taková malá inspirace, tak jestli se vám třeba v pondělí nechce do práce a už nemáte žádnou dovolenou, proč byste si vlastně tu zprávu od toho lékaře nemohli napsat sami? Ne. Ale nechci vás k tomu úplně nabádat. Alex Warren nebo Morandi, Save Me, další hity tady u nás na Hit Radio, jenom pro vás, už za chvíli.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Městský stadion v Ústí nad Labem bude tentokrát hostit souboj favoritů šance Národní ligy. FK Viagem Ústí nad Labem versus FK Dukla Praha. V pátek 21. srpna od 18 hodin. Přijďte fandit domácím proti loni ještě prvoligovému týmu. Ústí versus Dukla. Fotbal, na který vás zve mediální partner Severočechů, Hit Radio Nord Music.
7: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
8: Pak přijeďte do AutoESA.
7: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
8: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
7: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
9: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
10: Tohle je ten L-Rock, co dostal auto roku.
11: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
10: Tak to bude drahota.
11: 6, 5? 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
10: Za auto roku? Jako fakt?
11: Fakt. 6, 5, 5. Jen v Auto Nord.
12: Škoda L-Rock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
13: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
14: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Max Warren s hitem Ordinary, je 14 hodin 37 minut. Pomalu Alice se blíží i Másmina, ke konci od 15 hodin už se na vás těší naše odpolední show. A protože já mám od pondělí na 2 týdny dovolenou, tak vlastně jako srdcovky tady budou mít s váma moji kolegové. A dneska a včera tak se v srdcovkách, velmi často v srdcovkách na přání, objevovala kapela, kterou já jsem si říkal, tyjo, ale to bych ještě chtěl slyšet a ještě moc bych to chtěl zahrát, než na tu dovolenou odejdu. Takže protože máme ještě chviličku čas, tak si dáme hit od legendární skupiny Aerosmith a je to taková jako srdcovka, nebo možná předsrdcovka na přání. Takže pokud i vy jste si o ní psali v průběhu tohoto týdne do srdcovek ve 12 hodin, který tady vždycky pro vás budou od pondělí do pátku, ať tady bude kdokoliv, tak to máte tady ode mě jako takový jako malej dárek. Strašně rád, že to ještě stíháme. Aerosmith na Hit Rádiu právě teď. I could stay away.

0: is falling down. Leone na Hit Radio. Chviličku před 3:15. Odpolední show se na vás chystá od 15 hodin. Do té doby ještě třeba Mirai. Dávám s Bohem městu ve známém gestu. Ideální hit, takhle na páteční odpoledne. Navíc pokud se dokážete utrhnout z práce dřív a pojedete domů. A pokud třeba pojedete už někam i na dovču, tak tohle jenom pro vás. K tomu ještě nebude chybět ani B.O.B., Hayley Williams a další hity. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit za 2 týdny po zasloužené krátké 2 týdenní dovolené. Užijte si to, přežijte zbytek dnešního dne v práci, užijte si zbytek prázdnin, přežijte 1. týden školy. No a těšte se na srdcovky, které pro vás budu mít opět od 2. zářijového týdne. Tak se smějte, zítra je.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Na Stínadla přijíždí zbrojovka. FK Teplice versus FC Zbrojovka Brno. V neděli 23. srpna od 17 hodin v Teplické aréně na Stínadlech. Před utkáním začíná v 15 hodin velká fanzóna pro děti i dospělé. Na fotbal do Teplic vás zve mediální partner klubu Hit Radio Nord Music.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
7: Pak hrnky,
6: flešky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
8: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
12: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termíny na www.bistroustí.cz.
13: Rodina Nova jede za vámi do Teplic.
14: Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
13: S Lucí Borhiovou
14: a Rejem Korantengem.
13: Těšíme se na vás. Den s Novou naživo.
14: Už tuto sobotu v Zámecké zahradě.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Přejeme pohodové odpoledne všem řidičům. Dejte pozor na Lonsku před Lipčevsí směrem od Bělušic. Tady se střetlo nákladní auto s motorkářem, takže počítejte s tím, že projedete jedním pruhem. No a opatrně, ať si neskazíte víkend. Přeju šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sprchový gel Nivea 250 ml za 44,90 a šeba kapsičky pro kočky 40 kusů za 449,90. Bila. To dobré začíná u nás.
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam zprávách.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
11: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Dražší paliva přivádí stále víc Čechů k elektromobilitě. Prodeje čistě elektrických vozů i hybridů rostou. Na celkových prodejích se už podílí téměř 7%. V celé Evropské unii je to ale už přes 20% a třeba v Norsku téměř 98%. V Česku prodeje zaostávají. Výběr školního batohu není radno podceňovat. Spotřebitelská organizace D-Test prověřila 16 modelů určených pro žáky prvního stupně. Co by měl kvalitní školní batoh splňovat, vysvětluje mluvčí společnosti Lucie Korbeliusová.
12: Správný školní batoh nebo aktovka by měl dítěti především dobře sedět a být pohodlný. Měl by mít široké, polstrované a snadno nastavitelné popruhy, ideálně také hrudní pás, který umožní přizpůsobit batoh postavě dítěte. Důležitá je rovněž dobrá viditelnost, odolnost proti dešti, pevné držadlo a kvalitní zapínání.
11: Proto je při výběru velmi důležité batoh vyzkoušet přímo na dítěti. V Německu loni přibylo registrovaných prostitutek a prostitutů. Ke konci roku jich bylo 32 500. Je to stále méně než před pandemií COVID-19. Kolik lidí si poskytováním sexuálních služeb vydělává v Německu nelegálně, ale není jasné. Odhady mluví až o stovkách tisíc. No a technickou časovkou v Monaku odstartuje v sobotu cyklistická Vuelta s hlavním favoritem na celkové vítězství Tadejem Pogačarem. 81. ročníku španělské Grand Tour se zúčastní jediný Čech Jan Hirt. Sedmým startem překoná rekord mezi tuzemskými jezdci.
0: No kamarádi, tak snad jste si stihli užít to sluníčko aspoň přes okno v práci, protože klasika. Jen co vytáhneme paty, začíná volno, tak se nám to má zkazit. Už během dnešního odpoledne bude přibývat oblačnost, k večeru čekáme na většině území déšť, přehánky, hlavně teda na východě kraje a v Krušných horách taky bouřky, ojediněle až hodně silný, se silným větrem. Zítra už se oproti dnešku ochladí, maxima 18 až 21 stupňů, dopoledne ještě doznívající déšť nebo bouřky, odpoledne už začne ale zase vykukovat sluníčko. No a neděle ta bude už o dost lepší. Pořád teda příjemných 19 až 22 stupňů, jasno, maximálně polojasno a v Krušných horách ojediněle slabý přehánky.
1: Hit Radio Nord Music.
0: Dvě slova, páteční padla. Slyšíte to? Cítíte v tom tu svobodu? Páteční padla, kamarádi, máte to za sebou a před váma je konečně volníčko. Tak ať vkročíte do toho víkendu pravou nohou, ještě dneska rozdám někomu z vás poslední balíček prémiového krmiva pro kočičky a pejsky v hodnotě 3000 korun. Krásný pátek, přeje Káťa Haplová.

Party, máme 9 minut po třetí hodině, s vámi páteční hit Radio North Music. Jasně, pátek, takže alou domů z práce, třetí hodina odbyla, prostě padla. Já jsem si pro vás připravila takových pár důležitých rad na cestu z práce. Za prvý, co jste tenhle týden nestihli, to už jako asi nestihnete a víte co, svět se bude pořád točit a chleba rozhodně levnější nebude. Pět pracovních dní je za váma, takže odvedli jste opravdu skvělý kus práce, kamarádi. Teď už jenom odveďte sami sebe domů, jo? To je rada číslo dvě. Za třetí, rozhodně si nic nevyčítejte. Vy jste prostě udělali to, co šlo. Někdy to prostě nešlo vůbec, i to se stává, i to se hlavně počítá. A taková jako jedna z těch posledních rad, dneska už nemusíte být produktivní. Klidně prostě buďte už jenom člověk. A klidně můžete strávit celý dnešní odpoledne nebo zbytek toho odpoledne doma v teplákách a celý víkend v pyžamu. Oh yeah, kdo se na to vždycky těšil? Já úplně nejvíc. No a poslední taková praktická rada na závěr. Jestli jste si plánovali víkend, že stihnete tamhleto a stihnete zahrádku a stihnete ještě vejlet, já bejt váma, tak si toho moc neplánuju, protože váš gauč má určitě nějaký plány s váma. Toť takový páteční rady pro ještě lepší cestu domů z práce. No a na cestu taky posílám to nejlepší, co tady pro vás mám z našeho odpoledního playlistu. Anastasia nebo Benson Boone. Tak krásný odpoledne.

0: need. Tohle je charisma i v hlase. Benson Boone, Beautiful Things na Hit Radio North Music. Přejeme krásný pátek vám všem na severu Čech. No a samozřejmě konečně víkend. Kdo se ale na ten víkend těší možná ještě o chlup víc než vy, tak to je váš čtyřnohý parťák, to mi věřte. Zase vás bude mít jenom pro sebe. A hlavně, co se týká zrovna pejsků, tak konečně se vyspěj, protože je nebudete tahat na procházku v 5:30 ráno v takovej nelidský čas, vždyť je to prostě člen rodiny. No pokud chcete svým mazlíčkům dopřát opravdu kvalitní a dlouhý život, musíte začít u stravy. A právě proto vám tenhle týden, celý tenhle týden, jsme vám rozdávali na Hit Radio North Music balíčky prémiového krmiva Platinum pro pejsky a kočičky v hodnotě 3000 korun. A je to vysloveně degustační zážitek. To máte měkký a masový pamlsk pro pejsky, Platinum Stars od každý příchutě, 5kg suchý krmivo pro dospělý pejsky z čerstvého masa, Platino Iberico, nebo 3kg balení křupavého suchého krmiva pro kočičky s kuřecím masem, Platinum Meat Crisps Chicken. Najdete tam taky Platinum 7 Days Box, což je box, který obsahuje 7 různých masových meníček pro dospělý pejsky, opravdu jako degustace. Na každý den mají úplně jinou variantu. Najdete tam taky měkký žvíkací tyčinky, Fit Sticks od každý příchutě, kuře je nebo kuře a králík a taky křupavý a kompletní krmivo pro dospělý kočičky s rybičkama, Platinum Meat Crisps Fish. Tohle všechno najdete v tomhle úžasným vyvoněným prémiovým balíčku krmiva Platinum pro pejsky a kočičky v hodnotě 3000 korun. No a já už tady mám to poslední, ten poslední balíček, ten poslední páteční balíček, který bude patřit někomu z vás. Stačí jenom napsat na náš WhatsApp 37 39 958 dvě slova. Chci Platinum. To je to jediný a už tam skáčou zprávy. WhatsApp 37 39 958, stačí tahle jednoduchá zpráva ve tvaru chci Platinum. No a tenhle balíček vyvoněnýho krmiva prémiovýho Platinum může být za chviličku třeba konkrétně váš.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Zabrušanech u Teplic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
3: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
4: A?
3: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
4: nepřežijí.
3: Naštěstí Baumax má řešení.
5: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
7: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
8: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
9: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Město Žatec vás zve na dočasnou 2026. Už 4. a 5. září se koná 69. ročník slavností chmele a piva. Těšit se můžete na více než 60 pivovarů, ochutnávky, soutěže i degustační zóny. Vystoupí Richard Miller, Slza, Bohnout a další hvězdy. Vstup je zdarma. Více na dočesná.cz. Patron Dočesné 2026, Žatecká teplárenská AS, se významným způsobem podílí na organizaci 69. ročníku Žatecké Dočesné.
4: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
12: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
4: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
13: Náplně hned.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Já z tebe snad vykvetu.
2: To je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
0: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
3: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků.
4: Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů.
3: Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
5: Rodina Nova jede za vámi do Teplic.
6: Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
5: S Lucí Borhyovou
6: a Rejem Korantengem.
5: Těšíme se na vás. Den s Novou naživo.
6: Už tuto sobotu v zámecké zahradě.
7: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
8: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
7: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
9: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
10: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
11: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
12: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
13: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
14: Městský stadion v Ústí nad Labem bude tentokrát hostit souboj favoritů šance Národní ligy. FK Viagem Ústí nad Labem versus FK Dukla Praha. V pátek 21. srpna od 18 hodin. Přijďte fandit domácím proti loni ještě prvoligovému týmu. Ústí versus Dukla. Fotbal, na který vás zve mediální partner Severočechů, Hit Radio Nord Music.
15: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
16: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
17: 10 za měsíc?
16: Spíš 12.
17: 12? Vážně, Zuzko?
16: 7378.
17: Za toho velkýho Enyaqa?
16: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
17: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
16: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
18: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
19: Hit Radio Nord Music.
20: Zlepši si náladu.

0: Čtyři pryč, s vámi páteční hit Radio North Music, taky Pitbull, Christina Aguilera a Feel This Moment. Přejeme krásný odpoledne. Poslední balíček prémiového Krimeva Platinum pro pejsky a kočičky je tady. Je mu smutno, tak ho pojďme někomu z vás věnovat a zlepšit vám o klub, no spíš o pár chloupků ten víkend. 23 7 3 9 9 8, tam jste nám psali všechny zprávy, za ty opravdu moc děkujeme a jdeme vybrat tu jedinou, která vyhraje tenhle poslední balíček prémiového Krimeva Platinum.
1: Prosím.
0: Dobrý den, tady Káťa, Hit Radio North Music.
1: Je, dobrý den.
0: Dobrý den, koho jsem zastihla na telefonu?
1: Lucie.
0: Lucko, ahoj, odkud jsi, odkud voláme?
1: Klášterec nad Ohří.
0: Klášterec nad Ohří, výborně. Lucí, kdo tě doma čeká po práci? Pejsek nebo kočička?
1: Pejskové, čtyři.
0: Čtyři pejskové? No. To si děláš srandu, to máš normálně skoro chovnou stanici. No. Ty bláho, čtyři pejsky, co to je za rasu?
1: Yorkshire.
0: Jezus, malinkatý Yorkshire. Tak to je super. Kdo u vás doma velí? Je to tahle čtyřka, anebo to seš pořád ty? Hele, a jsou to gurmáni, vybíraví, anebo sežerou úplně všechno, co vrhá stín?
1: Úplně všechno sežerou.
0: Úplně všechno. Hele, tak teď si navíc i pochutnej, protože ty máš poslední balíček toho prémiového Krimeva Platinum téměř na dosah. Já už ho skoro odesílám. Zbývá ještě to nejdůležitější a to je odpovědět správně na poslední soutěžní otázku tohoto týdne. Lucí, seš připravená, jsi ready?
1: Jsem připravená.
0: Jo, výborně, tak jo, tak jdeme na to. Co je pro Platinum důležitější než hezký obal? Za A je to velikost loga, za B je to zlatá mašle, anebo za C kvalitní obsah uvnitř?
1: C.
0: Jasně, je to Cčko! A protože vyhráváš úplně poslední balíček prémiového Krimeva Platinum, tak ti na něj možná i dáme i tu zlatou mašli, o to se postarám. Lucí, moc gratuluju, protože čtveřici pejsků uživit to opravdu stojí asi hodně peněz, takže doufám, že aspoň tahle malá radost v podobě balíčku v hodnotě 3000 korun prostě splní svůj účel. Tak jo, tak ještě jednou veliká gratulace. Užij si zbytek léta a díky, že posloucháš Hit Radio North Music. Ahoj. Tak veliká gratulace vám všem, kteří jste vyhráli, ať už jsme tyhle balíčky prémiovýho Krimeva Platinum v hodnotě 3000 korun tenhle týden rozesílali do Ústí, do Teplic, nově dneska taky do Klášterce nad Ohří za Lucí, tak vám všem veliká gratulace a hlavně velký poděkování našemu partnerovi týhle úžasné soutěže a to je Krimevo Platinum, protože co si budeme povídat, jste opravdu to, co jíte a stejně to platí i pro naše zvířátka, takže velký poděkování a velká gratulace vám všem. No a třeba společně zase vymyslíme nějakou další skvělou soutěž. Jsme rádi, že posloucháte Hit Radio North Music.

0: Tohle jsou Linkin Park, bez kterých nemůže být odpolední playlist Hit Radio Nord Music. 16. hodina je tady. A nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Na příjezdu do Mostu z Teplic likvidují hasiči aktuálně olejovou skvrnu na cestě. Připravte se tady na zdržení. Očekávejte silný provoz taky v Ústí nad Labem, v Majakovského ulici, na Kruháči u obchodního centra Globus. Tady došlo k nehodě 4 osobních aut, takže tady se určitě obrňte trpělivostí. Pozor taky v Teplicích, v Rázní ulici u křižovatky s Jankovcovou. Tady máme nehodu 2 osobních aut a nákladák s motorkářem stále tuhle nehodu řeší na Lounsku před Lipčevcí směrem od Bělušic, takže i tady opatrně. Já vám přeju šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Městský stadion v Ústí nad Labem bude tentokrát hostit souboj favoritů šance Národní ligy. FK Viagem Ústí nad Labem versus FK Dukla Praha. V pátek 21. srpna od 18 hodin. Přijďte fandit domácím proti loni ještě prvoligovému týmu. Ústí versus Dukla. Fotbal, na který vás zve mediální partner Severočechů, Hit Radio Nord Music.
7: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
8: To jen se zeptej tatínka.
9: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
13: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Ministerstvo financí začne v pondělí přijímat objednávky na druhou emisi dluhopisů republiky určených pro občany. Upisovací období potrvá do 4. října. Ministerstvo v něm nabízí pouze 3měsíční obligace s úrokovou sazbou 3,75% ročně. Pohyb má ve školní výuce stále větší prostor. Na Mělníku bude od září pokračovat program Trenéři ve škole, který vstoupí do třetí sezóny, pokračuje mluvčí radnice Jan Nováček.
14: Do projektu je zapojeno už od prvního ročníku 5 základních škol. Pod vedením profesionálních trenérů bude mít letos možnost vyzkoušet si až 7 sportů celkem 770 dětí ve věku od 6 do 10 let.
13: Výuka bude probíhat v úterý, ve středu a ve čtvrtek. Pohonné hmoty na Slovensku minulý týden mírně zlevnily, opět klesly ceny benzínu Natural 95, které se dostaly pod hranici 1,70 eura za litr. Ceny nafty se snížily poprvé od června, oznámil to dnes slovenský statistický úřad. Paliva jsou v zemi nadále dražší než před rokem. No a polská tenistka Iga Świąteková díky odstoupení Jeleny Rybakinové postoupila do semifinále turnaje v Cincinnati. Reprezentantka Kazachstánu čtvrtfinále skrečovala kvůli zranění kotníku. O finále čtyř hry si zahraje český deblový pár Linda Nosková, Marie Bousková.
0: Tak pojďme se ještě taky podívat na tu předpověď počasí, jaká nás čeká během víkendu na severu Čech. Snad jste si teda stihli užít to sluníčko aspoň přes okno v práci, protože už od dnešního odpoledne a večera bude přibývat oblačnosti, čekáme na většině území déšť, přehánky, hlavně teda na horách taky bouřky, ty můžou být ojediněle i dost silný se silným větrem. Zítra už se oproti dnešku rapidně ochladí, nebo citelně maxima 18 až 21 stupňů, dopoledne ještě doznívající déšť nebo bouřky. Odpoledne už ale začne zase vykukovat sluníčko. A neděle ta už bude o dost lepší. Pořád příjemných 19 až 22 stupňů, jasno, maximálně polojasno a přeháníky maximálně v Krušných horách. Nic dramatického.
11: Hit Radio Nord Music.
0: Tak takhle by to teda šlo, kamarádi. 3 minutky po 4. hodině nám pokračuje odpolední show Padlá na Hit Radio Nord Music. Až do 18 hodin s vámi Káťa Haplová. No a i teď tady mám pro vás samozřejmě to nejlepší na cestu domů a nebo na nákup. To máte Global DJs, Ava Max, anebo taky Damiano David. S tím startujeme tuhle hodinu. Tak krásný odpoledne všem.

dnešní odpoledne jako korálek. S vámi Hit Radio North Music, 10 minut po 4. hodině. A taky Ava Max, Sweet But Psycho. Takhle, psycho zažíváte vy všichni, který už chcete otočit ty poslední dva listy kalendáře, aby se tam konečně objevilo to nejkrásnější datum 1. září. Dva měsíce byly opravdu dlouhá doba, a to pro každýho rodiče. Furt vymýšlíte, co vařit. Tohle nejím, blé, tohle mi nechutná, ty kráso. Tady máš zaplacený oběry a jídelně a nazdar. Tohle je hudba blízké budoucnosti, kamarádi. Vydržet! Ale možná budete přece jenom ještě nuceni sáhnout po nějakém tom trestu do konce prázdnin. A ten poslední průzkum mezi rodiči školáků ukázal, že absolutně nejúčinnějším trestem dneška už není zákaz vycházení za rach, jo, jako za nás, ale změna hesla na Wi-Fině, anebo zabavení nabíječky. Takhle, u nás v Dubí je pořád nejúčinnější opak za racha. A mazej ven, ale to máte vidět. Co tam mám dělat? Co tam budu dělat? Zkuste to.

0: nejoblíbenějších českých kapel, která letos odehrává koncerty jenom v rámci svého vlastního festivalu Jelen Fest. No a jednou z těch zastávek, těch dalších zastávek je i Most, a to konkrétně už zítra Areál Benedikt v Mostě. Ten se otevře v 15 hodin, bude vás tam čekat taky autogramiáda, různý soutěže, předskokani. No a samotná kapela Jelen vystoupí na pódium po 20. hodině. Nezapomeňte, že můžete ještě last minute, last chance, last call, prostě můžete ještě vyhrát úplně poslední lístky na Jelen Fest, zítřejší koncert v Mostě, na našem Instagramu, kde jsme jako Hit Radio podtržítko Nord Music. Tam se soutěží až do dnešních zhruba 17 hodin, takže máte opravdu ještě poslední možnost zkusit vyhrát lístky na zítřejší Jelen Fest v Mostě právě na našem Instagramu Hit Radio Nord Music. No a za chvilku asi řekneme třeba taky další tipy, kde strávit víkend, kde si užít víkend na severu Čech. Do té doby hraju to nejlepší, co tady pro vás mám, třeba Temper City, už za chvilku.
1: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
2: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
3: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
4: Vítejte v Bibík.cz, vaší první volbě pro autosedačky a dětské kočárky. Naše prodejna v Lounech je jen 50 kilometrů od Prahy a je ta nejlepší v Ústeckém kraji. Otestovat si u nás můžete více než 40 autosedaček a kočárků. Autosedačku si můžete vyzkoušet přímo ve vašem autě. Přijeďte, otevřeno máme až do 19 hodin a jsme tu i v sobotu. Bibík.cz, specialista na autosedačky a dětské kočárky.
5: www.bibík.cz.
6: Dostihy jsou zpět. V sobotu 22. srpna se na Hippodromu Most otevře druhá část letošní dostihové sezóny tradiční svatováclavskou cenou. Užijte si odpoledne plné napínavých soubojů, skvělé atmosféry a zábavy pro celou rodinu. Otevíráme ve 12 hodin. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program, atrakce pro děti, výborné občerstvení i špičkové dostihy. 22. srpna na Hippodromu Most. Těšíme se na vás.
7: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
8: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
7: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
9: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
10: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
11: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
12: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
13: Prázdniny končí, škola volá, zlídlo výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
14: Pak hrnky, flašky, kufříky
13: vyměním za kuponky.
14: Škola volá!
15: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
16: Mami, já mám řidičák.
17: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
18: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
19: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
5: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Tohle je hodně povedená věc. Temper City Self-Aware. A s vámi páteční Hit Radio Nord Music. Ano, pátek, půl pátý, tak možná už taky přemýšlíte, kde strávit víkend, kde si ho užít na severu Čech. A já vám teda garantuju, že tenhle víkend bude opravdu nabitý, kamarádi. Sobota, ta bude v Teplicích zámecký zahradě, patří televizi Nova. Den s Novou si tam užijete na maximum. Celým dnem vás totiž provedou moderátoři televize Nova. Dopoledne Ondřej Havel, Johan Mádr, vlastně naši kolegové z Hitrádia. Odpoledne Lucie Borhiová a Rej Korantén. Bude tam autogramiáda teplických fotbalistů. Dorazí taky oblíbený Ozák nebo taky superstar Šárka Vaňková. Prostě tohle bude fakt skvělý zážitek. Večer rozhodně za hudbou na severu Čech. Tady se to totiž bude hemžit hudebníma hvězdama. Jeleni v Mostě, kam jsem zvala před chvilkou a kam můžete stále ještě vyhrát vstupenky na našem Instagramu Hit Radio Nord Music, nebo David Koller z Třebívlicích v rámci hudby na Vinicích, anebo Osecký slavnosti, tam se můžeme mimochodem potkat, protože zítra večer tam budu řádit na Tata Boys. Hládám tě ICQ po celé světě. Najdete mě v první řadě hned pod pódiem, tak můžeme zítra řádit společně. Každopádně přeju krásný víkend, ať už vyrazíte kamkoliv u nás na severu Čech. Zítra Nord Music.

0: Holčina z milénia, rok narození 2000. To je Rosalyn na Hit Radio Nord Music a její Snap. A za chvilku si náme teda, pravda, ne o moc starší zpěvačku, ale hlavně zítřejší oslavenkyni, protože zítra v sobotu 22. srpna má Dua Lipa narozeniny. 31. Love Again, tak to je pecka, kterou si dáme na Hit Radio Nord Music už za chvilku.
1: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Dostihy jsou zpět. V sobotu 22. srpna se na Hippodromu Most otevře druhá část letošní dostihové sezóny tradiční svatováclavskou cenou. Užijte si odpoledne plné napínavých soubojů, skvělé atmosféry a zábavy pro celou rodinu. Otevíráme ve 12 hodin. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program, atrakce pro děti, výborné občerstvení i špičkové dostihy. 22. srpna na Hippodromu Most. Těšíme se na vás. Skonto
5: nábytek. Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Společnost Severočeská armaturka, tradiční výrobce průmyslových armatur, přijme do svých řad muže i ženy na pozice vyučený kovoobráběč, montážní dělník, skladník nebo asistent vedoucího výroby. Nabízíme jednosměnný provoz, 13. plat, ale i příspěvek na dovolenou. Více na www.sca.cz. Opakuji, www.sca.cz.
9: Tohle musíte zažít. Motokáry Teplice posouvají zábavu na úplně novou úroveň. 30 nových motokár, jedna trať, nekonečná porce adrenalinu. Rychlé stroje z Francie pro dospělé, bezpečné pro děti i dvousedadlové káry pro společnou jízdu. Rezervujte si svou jízdu nově online na metropoleteplice.cz. Motokáry Teplice. Zažijte opravdový motosport na vlastní kůži.
10: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
11: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
12: Radio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio Nord Music.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

jsem jako ty ze stejné planety na Hit Radio Nord Music. Milujeme tenhle song. A ze stejné planety budeme moct už brzo pozorovat další nebeský úkaz, a to zatmění měsíce. Kdy? To už je téma pro Davida za chvilku ve zprávách.

0: Tak tohle by šlo. 17. hodina, páteční hit Radio North Music a Kylie Minogue In Your Eyes. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči, mám pro vás jenom upozornění na trase Louny Most u Skršína. Dejte tady pozor na požár vozidla. Počítejte hlavně se zdržením v kratších kolonách v obou směrech. A já vám přeju hlavně bezpečný dojezd do cíle. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Usnula?
4: Asi jo.
3: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
4: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
3: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
5: Kdo na to jde od lesa? Koupí auto od ESA.
6: Lounští, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
7: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
6: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
7: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
6: 20. až 29. srpna, Louny, ulice Průmyslová, vedle stavebnin DEK.
7: www.cirkushumberto.com.
8: On air,
4: online
8: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio North Music.
9: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Příští pátek časně ráno bude nad Českem v případě bezoblačného počasí možné pozorovat částečné zatmění měsíce. Viditelné by mělo být i bez dalekohledu z celého území. Nejlépe ho ale uvidí lidé na jihozápadě, kde bude možné spatřit maximální fázi za jasného rozbřesku ještě nad obzorem. Nedostatek vody trápí stále více míst. V Pardubickém kraji se proto poprvé sešla komise pro zvládání sucha a nedostatku vody. O čem konkrétně byla řeč výradní pro venkov, zemědělství a životní prostředí Miroslav Krčil.
10: V rámci komise jsme vedli debatu především o tom, že je potřeba prověřit, v jakém stavu a v jakém počtu je infrastruktura pro nouzové zásobování pitnou vodou. Svoláme schůzku hlavních majitelů a provozovatelů vodárenské infrastruktury v rámci regionu.
9: Otázkou hospodaření s vodou v krajině se Pardubický kraj zabývá už od roku 2018. Čína začala do dopravního provozu nasazovat roboty, kteří mají policistům pomoci s rutinními úkoly. K hollywoodskému Robocopovi z filmu z roku 1987 mají zatím daleko. Nemají zbraň ani pravomoc zatýkat a místo mechanického kroku se pohybují na kolečkách. No a české volejbalistky dnes večer zápasem proti Řecku rozehrají domácí mistrovství Evropy, které se po 29 letech vrátilo do Brna. Mimořádný náboj bude mít zápas pro řeckého kouče české lavičky Janise Atanasopulose. Řecké kořeny má i blokařka Ela Koulisiány. Utkání začne ve 20 hodin.
0: Jako míst, kde zatím neprší, bych spočítala opravdu na prstech jedné ruky. Za chvilku už čekáme srážky úplně všude, na horách taky bouřky, ojediněle můžou být až velmi silný se silným větrem. A teploty půjdou dolů, kamarádi. Zítřejší maxima jen kolem 18 až 21 stupňů. Dopoledne čekáme ještě doznívající déšť nebo bouřky, odpoledne už začne ale zase vykukovat sluníčko. A neděle tak ta už bude o dost lepší. Pořád příjemných 19 až 22 stupňů, k tomu jasno, polojasno a přeháňky maximálně v horách a jenom slabý a jenom ojediněle.
8: Hit Radio North Music.
0: Máme 4 minutky po 5. hodině, to znamená poslední hodinka společný odpolední show padla. Tý páteční je právě tady. To znamená Káťa Haplová, ještě posledních 60 minut, ale se mnou taky další Káťa, už za chvilku, a to je Káťa Perry. Katy Perry, Last Friday Night. Jak jinak odstartovat poslední společnou hodinu, než právě tímhle hitem?

Streets of Philadelphia na Hitradio Nord Music. Do toho upršeného odpoledne to opravdu sedne. Nádherná melancholická melodie. Ta vás doprovází domů a tam to potom začne. Ty ponožky vedle koše, to špinavý nádobí vedle dřezu, moje nervy. Proč vy vždycky jako to dáváte vedle? Tomu nerozumím, ale nic. Než se tady rozohním před příchodem domů, pár dámských chytrých hlav se dalo dohromady a vymysleli žebříček těch nejhorších zlozvyků našich mužů. Takže, dámy a pánové, na třetím místě muži prý neumí jíst, mlaskaj, srkaj, neuklízej po sobě, to je naprosto jasný. Na místě druhým, a tady teda za to bych dala ruku do ohně, to podepisuju i krví, neposloucháte, co vám říkáme. Vy prostě vůbec nevnímáte. To není jako, že to teď myslíme s váma špatně a teď vám tady jako hlásíme vaše chyby, pánové. Ne, berte to ode mě dobře. Berte to ode mě snad jako nejlíp, jak můžete, protože právě teď přijdete domů a tam to začne zase na novo. Ty jsi to neslyšel, teď jsem ti to říkala minulý týden, to jsi mi neříkala, ale to je prostě imrve.

Madonna Hang Up na Hit Radio Nord Music. Přesně takhle vypadá páteční odpoledne u nás na severu Čech. 17 hodin 19 minut. A musím říct, že teda Madonna na to, že před pár dny, před pěti tuším, oslavila svoje 68. narozeniny, tak teda tahle holka je pořád v kurzu. A aktuálně prožívá takovej svůj jako comeback, co se týká úspěchu a nových hitů. Tak třeba se dočkáme i opravdu nějakého pořádného zase nového alba. Každopádně za chvilku nás čeká

0: hudba tahle trojice, Coldplay, Little Sims a Burna Boy, We Pray na Hit Radio Nord Music.
1: Já z tebe snad vykvetu.
2: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti, rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
1: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz
3: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
4: Rodina Nova jede za vámi do Teplic.
5: Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
4: S Lucí Borhyovou
5: a Rejem Korantengem.
4: Těšíme se na vás. Den s Novou naživo.
5: Už tuto sobotu v zámecké zahradě.
6: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
7: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
6: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
8: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
9: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
10: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
11: Já chci hot dog.
12: Já mám chuť na matcha latte.
13: Taky beru hot dog a klid v autě.
10: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
14: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
15: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
16: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
17: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
18: Městský stadion v Ústí nad Labem bude tentokrát hostit souboj favoritů šance národní ligy. FK Viagem Ústí nad Labem versus FK Dukla Praha. V pátek 21. srpna od 18 hodin. Přijďte fandit domácím proti loni ještě prvoligovému týmu Ústí versus Dukla. Fotbal, na který vás zve mediální partner Severočechů Hit Radio Nord Music.
19: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 22. srpna v areálu Benedikt v Mostě. Těšíme se na vás.
20: Firma Havelka Uhelné Sklady, dobrý den.
21: Mauctá, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
20: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
21: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme nový trávník.
20: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
21: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutov.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

Michael Schulte, Rehab a Waterfall na Hit Radio North Music. Krásný pátek přesně v 17:30. To znamená, že nás dělí už jenom půl hodinka od dnešního večerního speciálu, protože i v pátek máme samozřejmě pro vás v plánu Hit Radio Classic. Vezmeme vás do těch dekád, našich nejoblíbenějších dekád, do těch dob dávno minulých za takovou hudební terapii. 80, 90, začátek milénia. Tohle všechno pro vás po 18. hodině máme připravený a já jsem tak jako po očku nahlídla, cože to tam pro vás dneska od 18 hodin je. Dámy mi rozumí. Dneska večer bude připravený divoký anděl, takže holky, připoutejte se. Vlastně i ten další hit, který jsem vybrala, je tak trošku pro holky. Dneska večer nebudou chybět ani boybandy v čele s touhle kapelou East 17, ale něco i pro pány. Dneska večer máme prostě chutí na vybranou, taneční pecky, nebo takový ty nostalgický z našich oblíbených seriálů, a nebo právě taky ploužáky. Protože i tyhle hity utvářely historii. Dnešní Hit Radio Classic, to páteční, bude stát zase za to od 18 hodin a Limp Bizkit si dáme právě teď celý.

0: George Ezra, Blame It On Me na Hit Radio North Music. A musím říct na to, že teprve bude 6:15, tak venku je tma, kdyby bylo už 9 večer. A přesně za to může tenhle obrovský mrak, jak tak koukám na meteoradar, nejenom pro severní Čechy. To je neskutečně obrovský mrak. No a z něho bude, jak tak sleduju, pršet opravdu celou noc až do zítřejšího rána. Tak snad nás minimálně teda ty silný bouřky, o kterých varovali meteorologové, tak snad se nám aspoň pro tentokrát vyhnou a pak už bude snad líp. Každopádně za chvilku pro vás další hity, třeba Eva Farná a Miraj. Musím se dáme si za chviličku tenhle jejich neuvěřitelný duet, protože oba jsou továrna na hity, takže tahle spolupráce si o to vysloveně říkala. Vzpomeneš si už za chvíli na Hit Radio North Music.
1: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice, tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice, vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
2: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 22. srpna v areálu Benedikt v Mostě. Těšíme se na vás.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz.
6: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
7: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
9: Na Stínadla přijíždí zbrojovka.
10: FK Teplice versus FC Zbrojovka Brno.
9: V neděli 23. srpna od 17 hodin v Teplické aréně na Stínadlech. Před utkáním začíná v 15 hodin velká fanzóna pro děti i dospělé. Na fotbal do Teplic vás zve mediální partner klubu Hit Radio North Music.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
14: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
15: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
16: Hit Radio North Music.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Takes. To je kapela Imagine Dragons na Hit Radio North Music a pomalu ale si nás doprovází do 18. hodiny. To znamená, že ode mě ještě posledních pár hitů, než vás předám do rukou našeho statného ošetřovatele jménem Hit Radio Classic. Ode mě ještě Miley Cyrus nebo taky Shakira, tu si dáme právě teď. A Káťa Haplová se s váma loučí. Přeju krásný víkend a v pondělí jich 15 hodin zase.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech přejeme pohodové, i když upršené odpoledne všem řidičům za volanty. Dejte stále pozor na trase Louny Most u Skršína. Došlo tam k požáru vozidla, takže počítejte se zdržením v kratších kolonách, a to v obou směrech. Já vám přeju šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
1: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Hi, it's me, Rita Ora.
6: I'm Macklemore.
5: I'm Dua Lipa.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
7: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobrý podvečer. Meteorologové varují před zvýšením hladin řek, kvůli silným bouřkám se mohou dnes večer a v noci výrazně zvednout hladiny na menších přítocích Dolní Vltavy v Praze a také na menších tocích na severu Čech. Může dojít k překročení prvního a ojediněle i druhého stupně povodňové aktivity. Kvůli zátěžové zkoušce mostu Šmejkalka se uzavře část D1. Poprvé bude dálnice mezi exity 21 Mirošovice a 29 Chocerady obousměrně neprůjezdná v noci na zítřek od 22 do 6 hodin. Zkouška bude pokračovat i další noc, uzavírka ze soboty na neděli potrvá od 8 večer do 8 ráno. Starobní, invalidní i pozůstalostní důchody by se měly od ledna zvýšit o 300. Zvednout se má solidární pevná část penze. Zásluhový díl, ve kterém se odrážejí odpracované roky, výše výdělků nebo počet dětí, se zvyšovat nebude. Vyplývá to z připravovaného nařízení, které zveřejnila vláda. Tenista Jannik Sinner se odhlásil z US Open. První muž světového žebříčku dnes uvedl, že stále nedoléčil zranění pravého kolena. Závěrečný Grand Slam sezony začne 30. srpna a na rozdíl od Sinnera na něm bude startovat jeho největší rival Carlos Alcaraz ze Španělska. Loňský šampion, který na kurtech kvůli zranění zápěstí chybí od poloviny dubna, svou účast potvrdil včera.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
7: Večer a v noci na většině území Česka přehánky nebo déšť, místy i bouřky, které mohou být silné až velmi silné. Zítra čekáme v severozápadní polovině republiky místy déšť nebo přehánky, jinde pouze ojediněle, zejména na severu Čech výjimečně i bouřky. Později odpoledne a k večeru mají srážky ustávat. Nejvyšší teploty v Čechách 17 až 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 26.
8: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině, s vámi Kateřina Pechová a startuje Hit Radio Classic, a to znamená to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A bude to velký. Za chvilku Boston a hodinu startujeme společně s Offspring.

One in a Million, Boston v éteru Hit Rádia. Hezký večer, no a hezké ráno. Pokud jste plánovali zítra vyspávat, tak ne, prosím vás. Lékaři totiž vyjmenovali 5 důvodů, proč je super vstávat brzy ráno. Prý jste totiž potom celý den super výkonní, dobře naladění, aktivnější. Taky byste měli díky tomu inklinovat ke zdravému jídlu a absolutně byste neměli znát deprese. No, když sečteme všechny tyhle aspekty, tak třeba takový pekaři, to jsou nejšťastnější lidi na světě, očividně. Jo, jestli nás poslouchá nějaký pekař, když tak to potvrďte nebo vyvraťte. Každopádně ano, takže zítra ráno, brzo, jo, vstanete, tím pádem budete v naprosto fantastickém stavu, budete si zaběhat, dáte si extrémně zdravou snídaní. No a pak si budete po obědě znova lehnout, protože vás to pravděpodobně celý docela unaví. No, možná je to právě ten klíč. Nechám to na vás, jo? K tomu Sabrina. Boys.

Posloucháte Hitradio, Jožoráš za námi. Hezký večer, díky, že pátek trávíte s námi. Dáváme si samozřejmě to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A ano, v podstatě cestujeme časem pomocí hudby. It ain't gonna hurt.

0: Do uší už tak za chvilku třeba Morčiba, Enigma nebo Kamufláž. Nenechte si to ujít.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Společnost Severočeská armaturka, tradiční výrobce průmyslových armatur, přijme do svých řad muže i ženy na pozice vyučený kovoobráběč, montážní dělník, skladník nebo asistent vedoucího výroby. Nabízíme jednosměnný provoz, 13. plat, ale i příspěvek na dovolenou. Více na www.sca.cz. Opakuji, www.sca.cz.
3: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Morčíba a Otherwise, jste zítra radio. Hezký večer všem a všechno nejlepší. Pokud někdo slavíte narozky, tak i vám. No a pozor, slavíte tím pádem narozeniny společně s nejstarší žijícím člověkem na světě. Žijící, jasně, to je logický. Každopádně je to žena. Ano, protože ženy se dožívají vyššího věku. Pánové, je mi to líto, ale je to většinou proto, že vy máte hrozně pitomý nápady a víte, jak to dopadá, jo? Což nemyslím zle, ale jo, jo, víme, jak to je. Každopádně tahle paní, která se jmenuje Ethel Caterham, tak dneska je jí 117 let. To je neskutečný věk, neskutečný. Jako podle mě to vás musí ten život opravdu bavit, abyste tady byli takhle dlouho. Takže přejeme Ethel všechno nejlepší ke 117. narozeninám. Třeba se tam jednou dostaneme taky. Právě teď jsou tu ale Foo Fighters a Learn to Fly.

0: Dolce je prostě fantastický. Posloucháte Hit Radio. Blíží se 19. hodina, já se s vámi výjimečně loučím už teď. Užijte si krásný zbytek pátečního večera, ničím nerušený ty nejlepší songy z 80., 90. a taky milénia. Spolu se slyšíme v neděli, no a teď do celý. Třeba tohle. Point Break, Stand Tough, taky Jana Kirchner, nebo East 17. Mějte se moc krásně, ahoj.
1: Kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Zabrušanech u Teplic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Hit Radio North Music.
6: Zlepši si náladu.

0: Čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
2: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
3: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
2: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
4: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
5: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz

0: velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
2: Pozemek k bydlení v Dlouhé Loučce na Olomoucku za 2 miliony 320 tisíc. Rodinný dům v Osvětimanech na Uherskohradišťsku za 8 milionů 199 tisíc. Rodinný dům v Opočně ve východních Čechách za 2 miliony 800 tisíc. Byt 2 plus 1 v Karviné Novém Městě za 1 milion 915 tisíc. A rodinný dům v Kardašově Řečici v jižních Čechách za 1 milion 800 tisíc korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Knihovna Maitreya.
4: Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
3: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.

0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám. Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
1: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Od poloviny srpna si park užijete ještě více. V Německu už totiž skončí letní prázdniny. Více informací na zábavní park /plon.cz.
2: Hit Radio Nord Music.
3: Zlepši si náladu.

tohle je Mike. Wow. Pije potichu, dává pozor. A co se nedoví, nepovídá. Má hluboký hlas. Mikinu propotí a tím stmelí sa. Vyletět může z kůže, protože

0: stěny utekla nutrie. Rozmarná.
1: To je absurdní. V čekárně pakárny. Kousek od mý pekárny. Domy jsou barevný jak křída. Široká Vinohradská. První třída. Ve vysokých stěnách, prosklených

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Ratatararararata, trička, ratatararararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ.

Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. Komfort-group.cz

0: turn to dust all that I adore.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.